Rádio Vysočina.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Vysočina. Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Děti? Škola za rohem? Dvě auta? Stavíme 36 bytů 3 plus KK a financování? Hypotéka od 0KČ a jistota úroku na 25 let. Více na družstevní byty Dvůr.cz.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
0: Hit Radio. Hit Radio.

수놓아진 별. 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Hit Radio Vysočina. Hit Radio.
1: Děti, škola za rohem, dvě auta. Stavíme 36 bytů 3 plus KK. A financování? Hypotéka od 0KČ a jistota úroku na 25 let. Více na družstevnibyty.dvůr.cz.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z

0: oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit. Právě pro vás, milé rodiny. Jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Petr Pavel se dnes na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem. Jednat budou především o zahraniční politice a aktuálních tématech. Řešit mají také cestu prezidenta na valné shromáždění OSN v New Yorku, kam zamíří za týden. Ještě před schůzkou se oba zúčastní vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory. Vláda dnes projedná rozšíření počtu zdravotníků, kteří mohou očkovat dospělé. Nově by vakcíny mohli podávat například zubaři nebo lékárníci. Ministři se budou zabývat také zvýšením věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let. Lídři vládních stran budou řešit i návrh státního rozpočtu, který má kabinet schvalovat za týden. Kvůli rozsáhlému požáru na chorvatském ostrově Brač muselo být evakuováno přes 230 lidí. Oheň zasáhl asi 3500 hektarů lesa a křovin a kvůli silnému větru ohrožoval i domy. S plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 hasící letadla. Dva lidé utrpěli lehká zranění, situace se ale během rána výrazně zlepšila. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Masarykovo náměstí v Jihlavě ožije policejní akcí pro veřejnost i děti. Bezpečný život na Vysočině se uskuteční tuto středu. Dopolední program nabídne atraktivní pohled do světa policejní práce a techniky. Odpoledne se akce přesune do parku Gustava Mahlera na Benešově ulici. Těšit se můžeme na policejní akční ukázky i techniku, ale také na koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky. Po ránu a dopoledne by nás měl na Vysočině ještě provázet doznívající déšť nebo přeháňky. Odpoledne se pak nebe protrhá až na polojasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Vstal si. Dokázal jsi to, jsi šampion.
0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
5: Snídaně šampionů.
4: No, nazdar.
6: Tak ahoj, tak ahoj.
4: Ahoj, hezký ráno, je tady David, čau Dave.
7: Ahoj, dobré ráno.
4: Čau Jasmin.
6: Čau Michale.
4: Čau, já jsem se trošku bál, kdo začne, protože kdybyste nás viděli, my jsme tady třeba tak 5 vteřin před začátkem všichni zívali, já si říkám, no tak, tak kdo začne, kdo začne. Tak jsme rádi, že jste tady, startuje pondělní snídaní šampionů, jsou 6:02, no a začínáme muzikou, samozřejmě Imagine Dragons, tak hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Pět minut po šesté ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. Co mě ráno překvapilo, že je venku docela teplo, nepřijde vám?
1: Teplo? Tak mě teda vůbec nepřišlo teplo.
0: No mě ukazovalo auto 16 stupňů a na to, že já jsem se vracel, kde to bylo? Ze soboty na neděli, v neděli ráno jsem se vracel z jižních Čech a bylo tam člověče, mi to ukazovalo asi o půl třetí ráno 8 stupňů. Říkám, už je to tady. Takže mě to velice překvapilo, že dneska ráno tady u nás je 16 stupňů a teda jako na tričko, no.
1: Je to už jako chladnější samozřejmě, ale pořád oproti tomu, co jsi říkal v těch jižních Čechách, tak je to vlastně dost super.
0: A to bylo v noci teda.
1: Jo.
0: No. To bylo v noci. No ale podzim je tady, nicméně taky u vás tak krásně pršelo dneska v noci.
2: Já jsem spal, takže já nevím.
0: No já jsem se budil, no, to jsme tady spolu probírali, to možná pak jako někdy jindy, mi se zdál člověče, fakt jako noční můra, zlej sen, co jsem jako, doteď se ho bojím teda, jo, ale to už kombinujeme víc věcí dohromady, tak by nás zajímalo, takhle po ránu, ať to je nenáročný, za chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a zeptáme se na to, Jasmin.
1: Zeptáme se na to.
0: Tak se zeptej.
1: No kolik je u vás stupňů dneska?
0: No takhle jednoduchý to bude. Nechcem po vás žádný dlouhý zprávy, klidně tam napište jenom číslo a můžete nás třeba i pozdravit. Tak napište to na 777-937-777 a vrátíme se k tomu. Teď muzika. Co je?
1: Já hodně pomalej rozjezd.
0: No tak. Ještě jste nám třeba mohli napsat, kolik byste dali dnešnímu ránu od jedničky do pětky. Tak čekáme na vaše zprávy. Hezké ráno, zítra rádia.

0: Tohle je Hit Radio. Taky David Guetta, Sia, Flames. Krásné ráno. 10 minut po 6. Tak nečekali jsme, nebo takhle. Jsme moc rádi, že jste nás to nenechali. A pokud jste se přidali až teď, tak se musíme přiznat, my jsme se vás ptali, kolik je u vás stupňů. Až takhle jako jednoduše pijánko jsme si řekli, že to pondělí začneme.
1: Ale tak čeká nás minuta šampionů, ta by měla být taková svižná, rychlá, jo.
0: No,
1: tak...
0: počkej, ale mně přijde, že tolik zpráv nikdy nepřišlo, jo. Ani minulý týden, co jsme tady rozdávali mysli, tak dneska všichni se chtěli pochlubit, jak u nich je. No tak zkusme to nacpat do té minuty šampionů, startuje teď.
1: Martina Praha 14 stupňů.
0: Lucka Liberec 14 a mokro.
1: Zlatě Zlín 13.
0: Lenka Ostrava 13.
1: Adela Náměštsko 14,5 a déšť.
0: Lucka Tachov 12.
1: Libor Trhové Sviny 16,5, PS zrušil by pondělky.
0: Mm-hmm. Olča Karlovarsko 11.
1: Stáňa Hrejkovice prší u nich celou noc a je 7 stupňů.
0: Katka Krnov zataženo a 13 stupňů.
1: Denis D 11, 13 stupňů.
0: Marcela Liberec 15 stupňů, což je ještě krásný.
1: Blanka Jindřichův Hradec 14.
0: Marila Žďár nad Sázavou, u nás máme krásných 15 stupňů.
1: Romča z Chebu 12.
0: Míša Třebíč 16 stupňů, celkem teplo, moc ráda vás zase po víkendu slyším.
1: Lenka Budějovice je krásně 12 stupňů a to vedro prej stačilo.
2: Mně se nejvíc líbila ta zpráva o tom, že by zrušili pondělí, ale my vlastně dneska nic nerozdáváme,
1: tak
2: že jo?
1: Chci říct, že dneska se ti může
0: Počkej,
1: líbit, co chce.
0: Jak nic nerozdáváme. Máme tady písničku.
1: No je.
0: Linkin Park, úplně zadáču pro vás všechny. Hezké ráno, chvíli přečtvrt na

0: A 6:45, 2 minuty k tomu, tohle je Mark Embr. No a nový týden by se měl otevírat dobrou zprávou. Tak máme tady parádní informaci, že nevidomý plavec David Kratochvíl se pozor po páté stal mistrem Evropy a udělal taky světový rekord. On zaplaval 50 volným způsobem za 25,84 sekund. To je strašně rychle.
1: To je rychle.
2: Za prvý je to rychlý, za druhý je neuvěřitelný to, jakou musí mít v té vodě člověk orientaci, když nevidí. A no ještě se stane nejrychlejším člověkem. To je neskutečná
0: práce.
2: To je
0: geniální, no. Takže pokud se takhle ráno probouzíte a vstává a nadáváte na budík, tak si zkuste vzpomenout na tohle kluka, který v bazénu nevidí, ale válcuje úplně celou Evropu. Tak dobrých zpráv není nikdy dost. Za malou chvíli přihodí David další, bude ranní update o 6:30 a my přidáme další muziku. Rudimental a LR Waiting All Night, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Děti? Škola za rohem? Dvě auta? Stavíme 36 bytů 3 plus KK. A financování? Hypotéka od 0 KČ a jistota úroku na 25 let. Více na družstevní byty Dvůr.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Ostravě v ulici 28. října směrem do centra. Za křižovatkou s Plzeňskou se střetlo osobní auto se sanitkou. Počítejte s omezením. No a na Havlíčkobrodsku na výjezdu ze Světlé nad Sázavou na Kunemil u železničního přejezdu havarovala dodávka.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: 6.31, dobré ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Korunovační klenoty dnes po roce znovu opustí svou komoru ve svatovícké katedrále. Sedm klíčníků vyzvedne svatováclavskou korunu, žezlo a jablko. Od soboty si je pak bude moct ve Vladislavském sále prohlédnout veřejnost. Americké basketbalistky popáté za sebou ovládly mistrovství světa. Ve finále porazili Francii 97-79 a získali už 12. titul v historii. Francouzky si i přes porážku připsali svůj nejlepší výsledek na světovém šampionátu. V Česku dnes začíná 10. ročník akce Pěšky do školy. Má motivovat děti k většímu pohybu a omezit jejich každodenní dovážení autem. Letos se do akce přihlásilo zhruba 550 škol.
3: Já jsem měla základku asi 400 metrů od baráku, takže já jsem pěšky chodila, ale jinak si to nedovedu vlastně moc představit.
2: Ty jsi vlastně podporovala tuhle akci Before It Was Cool, jak se říká.
0: Jasně, no, tak mně přijde, že dřív se chodilo do školy přes les a přes vlky a dneska tě doveze SUVčko až k lavici. Ale pozor, mě vyprávěli rodiče, máma to nezapomenu, aby se dostala do školy tenkrát, tak to znělo jako vyprávění z nějakého příběhu, že to byl boj o přežití.
2: Mně se všichni líbí, jak jsi všechny tyhle děti odsoudil a ještě máš teplou zadnici, jak jsi vyhřeval tu koženou sedačku v autě.
0: Ale to je jedno.
2: DJ Bobo, everybody, tohle je srdcovka, kterou vám posíláme my tři, my jsme Michal, Jasmina, David.
0: No a další srdcovky vám nachystá Jirka Belnář mezi 12. a 13. A jako tradičně jednu z nich můžete vybrat vy, no a už jsem ticho. Tady to máte, everybody, hezké ráno.

0: Hit Radio, Hity a Ray Dalton a už za 40 minut.
1: Dopak to zvoní z Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak vlastně za 30 minut. Jak mi ty počty nejdou takhle po ránu. Za 30 minut a něco málo k tomu bude 70, no a my vám opět povezeme peníze. Budeme zvonit na náš virtuální zvonek tady v éteru a vaším úkolem, kdo jste zaregistrovaní, bude se jít podívat ven, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli neuvidíte naši hlídku.
2: Budete mít 30 vteřin na to, abyste se s naší hlídkou pozdravili a případně prostě si ty věci předali. Ale pozor, protože v pátek nikdo nevyhrál, tak dneska my přidáváme tisícovku a to znamená, že dneska hrajete o 6 000 korun.
0: 6 táců by bylo velice příjemný, takhle při pondělku, tak vám držíme palce, kdo jste zaregistrovaní, rozhodně buďte okolo 7 hodin 10 minut u rádia.
2: A připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září.
0: Což je příští pátek, někdo z vás vyhraje 50 000 korun. Registrace a detaily do soutěže na webu hitradio.cz. A jak bylo řečeno, v 7.10 zvoníme, 6 000 pro vás nachystáno a samozřejmě nachystaná i další muzika. Za chvíli třeba tohle We Found Love. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

0: turn to dust all that I adored.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D2 na 35. kilometru směrem na Brno, stojí odstavené osobní auto, dejte pozor. No a na Uherskohradišťku u Buchlovic na výjezdu ze Smraďavky na Boršice je silnice neprůjezdná kvůli spadlému stromu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vládní regulace podle analytiků nemusí zastavit další zdražování pohonných hmot. Pokud by stát zasáhl, nejlepším řešením by podle nich bylo dočasné snížení spotřební daně. Hlavním problémem jsou nyní vysoké marže rafinérií kvůli nedostatečným kapacitám na trhu. Nafta by při pokračujícím růstu cen mohla brzy zdražit až na 50 korun za litr. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je kvůli suchu mimořádně slabá. Například Berunky letos do jedné spálenic přivezli jen 2 lidé, běžně jich bývá kolem 80. Málo je také švestek, jablek a hrušek a plody jsou kvůli nedostatku vody menší. Z menšího množství ovoce tak letos bude i výrazně méně pálenky. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Oznámil to při golfovém turnaji v Irsku s tím, že ho kvůli tomu všichni otravovali. Cla na irskou whisky zavedl v rámci obchodních opatření proti Evropské unii. Trump zatím neupřesnil, kdy přesně budou zrušena. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Nové prostředí, moderní technologie a lepší podmínky zlepší práci zdravotníkům na jednodenní chirurgii Jihlavské nemocnice. Zároveň poskytnou pacientům kvalitní zázemí pro jejich léčbu. V ostrém provozu už tam totiž fungují zmodernizované operační sály. Dočkali se toho po 23-letém provozu. Další etapa oprav krajskou nemocnici v Jihlavě čeká příští rok, kdy se práce přesunou o patro výš na centrální operační sály. A co se dnešního počasí na Vysočině týká, tak teploty do 22 stupňů. Ráno a dopoledne budou také potřeba deštníky a odpoledne sluneční brýle.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: My vám stále přejeme hezké ránko.
5: Krásný pondělí.
6: Snídaní šampionů.
5: Za chvíli bude opět celá Česká republika otevírat dveře a čekat na naší hlídku, protože už 70 jednomu z vás rozdáme přímo před vaším bytem nebo domem 6000 korun.
4: 6000 korun, jenom za to, že vylezete ven a potkáte se s někým od nás z Hit Rádia. No tak za 10 minut, za necelých 10 minut zvoníme, teď posíláme další hity. Tohle je Black Eyed Peas a my vám přejeme krásné pondělí.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle jsou hity a Benson Boone 709. It's beautiful things
1: that I've got. Do fakt to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl za 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celá Česká republika otevírá dveře a čeká na naší hlídku.
0: Dneska můžete vyhrát 6 000 korun v hotovosti, protože v pátek nám nikdo neotevřel, nikdo nevyhrál. A my tak k té páteční výhře přidali 1 000 navíc, takže 6 000 korun. No a kdo jste se ještě neregistroval do soutěže, kdo pak to zvoní, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz. Nicméně teď to bude pozdě, teď už někde stojí naše hlídka. Zdravím Filipa Bartka, hezké ráno, Filo.
3: Nazdar, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Nazdar, dobré ráno. Tak neříkej nám hlavně, kde jste, řekni nám, jak to tam v té ulici, nebo kde jste, jak to tam vypadá, je tam živo, je tam mrtvo?
3: Hej, normálně já už jsem tady asi 20 minut a ani noha, ale jako vážně ani noha.
2: No tak
3: ani
2: všichni čekají doma určitě, že jo, kdyby náhodou.
0: A nekouká, nekouká na vás třeba někdo z okna, nevšimli jste si, že by se tam hýbala záclona?
3: Já jsem si všimnul, že mají otevřená okna, takže teď nás možná už jako slyší, když se spolu bavíme, ale je otázka, jestli vyběhnou, protože ten terén, který by museli absolvovat, je hodně dlouhý.
2: Otázka je, jestli vyběhnou a jestli to zvládnou případně do těch 30 sekund, který na to mají.
0: Tak nebudem to prodlužovat, jdeme zvonit, zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte. Filipa Bartka s 6 tisíci korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
0: Posledních 12 vteřin.
2: Ne.
3: Projel traktor.
0: Tak ať je nevezme ty prachy, prosím tě. Z tý ruky.
3: No, schováme, schováme.
2: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
2: hoří.
3: Nejde.
0: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
0: No teď už to je jedno. Takže to zase nevyšlo. Tak Filipe, my ti děkujeme, i tvé kolegyně, která je s tebou, která to tam celé točila, že jste vyrazili. Můžeme prozradit, že jsme byli v okrese Zlín dneska ráno, je tak?
3: Jo, a můžu říct, že to bylo směrem na přístaviště.
0: Na přístaviště. Mm-hmm. Můžeme říct, že to byly napajedla.
3: Jo, tak jo.
0: No tak, Filipe, my vám moc děkujeme, že jste vstali, že jste s námi byli ve vysílání. Myslím, že se do konce soutěže ještě uslyšíme a přejeme vám teda hezké ráno.
3: No prosím tě, já musím říct, že mě budil už 4.20 syn, abych nezaspal.
0: 4.20, tak jaký to je takhle, jaký to je takhle vstávat, takhle vyjet?
3: On chodí na hokej, my jsme na to zvyklí, ale on, jo, se mnou třepal, on se mnou třepal, abych to stíhal do těch napajedel.
0: Takže mu vlastně můžeme poděkovat, že jste tam byli, akorát to teda bylo dneska bez výhry, no, nedá se nic dělat. Filipe, mějte se krásně, hezký ráno, ahoj.
3: Hezký ráno, čau.
2: Ahoj. Připomínáme, že teda tím, že dneska nikdo nevyhrál, tak zítra můžete soutěžit o 7 000 korun.
0: Wow, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů v 7 hodin 20 minut Lady Gaga a Bruno Mars.
1: My jsme teďka celý překvapený a chceme moc poděkovat, protože nám do studia dorazil nečekaný balíček. A musím říct, že takový zásilky máme rádi. Je to rovnou celý plato nových jogurtů Olma Greek, řecký jogurt, takový, vypadá, že je fakt jako hezký, hustej. Máme tady spoustu příchutí.
0: No, já jsem si to vysněl, podle mě někdo z Olmy slyšel, protože já jsem tady několik týdnů zpátky říkal, že bych vlastně si přál, když jsme snídaně šampionu, že bych si přál jako dodávku nějakého dobrého jako jídla, jo. Tak to tady mám před sebou, prosím pěkně. Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny, jablko, hruška s prémium Olma mléka vyrobený v České republice. Mm-hmm.
1: Já jsem viděla, že to není jenom jablko, hruška, tenhle konkrétní, jo, ale jich tam teda dost. A
0: takhle, musíme se o tom ještě bavit, nebo si ho můžu už odevřít? Tak počkejte.
1: No jo.
0: Tak jo, ale já tam najdu tu hrušku úplně ve spole. Hele, je to tam, počkej, tam toho je.
1: No, tak já si jdu taky, ale otevřít, tohle mi nedělejte. A nebojte, pro vás tady taky něco máme. A to 7000 korun, který zítra někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže, kdo pak to zvoní, dovezeme.
0: Protože pokud jste se přidali až teď, tak nevíte, že jsme před 10 minutama zvonili a že nám nikdo neotevřel. Tak kdyby vás zajímaly další detaily k soutěži a chtěli byste zkusit zítra vyhrát 7000 korun v 7:10, registraci najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsi plný jogurtu,
0: víš? No, já si na to, že se nemáš zbíhaj sliny. A to není placená reklama. Vojdemun, Shut Up and Dance za malou chvíli, taky aktuální doprava. A my budeme soutěžit i za chvíli, protože bude tady rychlá pětka. A pozor, soutěžíme o vstupenky na koncert.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 na 182. km směrem na Prahu, dejte pozor na porouchané osobní auto. No a na D1 zůstáváme na 241. km směrem z Kroměříže na Brno. Stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio, Walk the Moon, Shut Up and Dance, 7.30. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Ceny nafty ve Spojených státech vystoupaly na nový rekord. Galon stojí v průměru přes 6 dolarů, tedy více než 33 korun za litr. Za prudkým zdražováním stojí především narušené dodávky energií. Vědci poprvé objevili sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe. Nález pochází ze severní Dakoty a tvoří ho několik otisků, které zachycují pohyb dinosaura. Dosud vědci znali především jednotlivé stopy tohoto slavného predátora. Ženy podle vztahových expertů často touží hlavně po drobných projevech pozornosti, ocení třeba nečekané gesto, společně strávený čas nebo to, když si partner pamatuje důležité maličkosti.
3: No pánové, tak co jste udělali naposledy hezkýho pro svou milou? Nějakou maličkost nečekanou,
0: maličkost.
3: Co jí
0: překvapila? My jsme jeli na prodloužený víkend do Rakous, bylo to takový překvapení.
2: To říkáš maličkost.
0: Ukaž se ty, Dave.
2: Tak na to nemám co říct, no. Ale my takovýhle maličkosti neděláme.
0: A jakou maličkost tobě udělal tvůj Kuba, co Jasmin?
3: On mě furt nějak překvapuje, to máme vzájemný, že takový, jak v popelce, co ti cvrnkne cestou do nosu, vidí, že prostě ten druhej má něco rád, tak mu to
2: jasně,
3: jako
2: furt něco,
3: vezme.
2: Ale najednou si na nic nezpomene, že jo.
0: Jasně, takový máme nejradši, no. Ale vy můžete vaši polovičku vzít třeba na parádní koncert. Příští středu jsou tady The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně a v rychlé 500 celý tento týden budete soutěžit o dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli vyrazit na tenhle koncert, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
4: Rád bych si koupil cukr.

0: Tohle je pokáč na Hitrádiu Solitér. Všude, kam se podíváš. 5 minut po půl osmé, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Je tu rychlá pětka, jak jsme slíbili, tak celý tento týden budete soutěžit o 2 lístky na koncert The Pussycat Dolls, které zaspívají 23. září v pražské O2 Areně. To je příští týden.
2: Vrací se sem po dlouhých letech, takže se moc těšíme, milujeme jejich songy, myslím si, že všichni.
0: No a kdo možná vyrazí, bude Kristýna z Jatsléře. Krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, zdravíme na východ Čech. Tak Kristýnko, co ty a Pussycat Dolls?
3: No, bylo by to super.
0: No tak dělí tě od toho už jenom 5 otázek a 2 lístky budou tvé, tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik nohou mají dohromady 2 psy?
3: 8.
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Velké Británie?
3: Londýn.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od ovce?
3: Beran.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristýnko, budeš vědět, kolik týdnů mívá 1 měsíc?
3: 4.
0: Mm-hmm. A poslední, 5. otázka.
2: Jaké zvíře je anglicky ukryto v názvu právě Pussycat Dolls?
3: Kočka. Děkuju vám.
0: Kristýnko, 2 lístky na koncert Pussycat Dolls příští středu.
3: Já jsem v šoku.
0: Je to tvoje. Prosím tě, už máš nějaký nápad, koho vezmeš sebou, nějakou kamarádu?
3: No přítele, přítele.
2: Přítele, tak, to bude dobrý.
0: Tak to čumem. Šel bych taky. Možná se tam potkáme, tak Kristýnko, 2 lístky posíláme, moc si touži a přejeme hezký pondělí. Ahoj.
3: Gratuluju. Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Další lístky pro vás budeme mít celý tento týden až do pátku v Rychlé pětce. Tak pojďme si ty Pussycat Dolls taky zahrát.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. What it

0: 7.41, Hit Radio a Pussycat Dolls, krásné ranko.
1: Asi všichni známe Happy Meal z Mekáče, známe ho spíš jako jídlo pro děti, ale máme tady story s asi nejdospělejším Happy Mealem v historii. Protože jedna paní v Americe, nutno podotknout, v něm našla... No Marianu. Marihuanu.
0: Marihuanu v tom našla. Tak jako vlastně si říkám, že to jakoby dostálo svýmu názvu, že jo?
2: Happy Meal.
1: V čem jiným to najít, že?
0: Dokonalý. Takhle, tak to jen tak jako ve zkratce. Nicméně pro vás máme taky Happy Meal, hudební Happy Meal. Tohle vás udělá šťastný za malou chvíli. Kamrat, Be Mine, taky B.O.B. Hayley Williams, no a mrknem i na aktuální dopravu, ať víte, jak to frčí, tak hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Vyškov Brno u odbočky na Podolí u kruhového objezdu se v koloně srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením v dlouhé koloně. No a na dálnici D2 na 11. kilometru směrem z Bratislavy na Brno narazilo osobní auto do svodidel.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Vianek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli počasí hlásí obrovské ztráty. Jarní mrazy a následné sucho způsobily, že úroda bude oproti průměru zhruba poloviční. Jen škody v ovocných sadech zatím dosahují více než 1 miliardy korun. Například čvestek a višní se letos urodila jen třetina běžného množství. Nový týden přinese do Česka převážně slunečné počasí s teplotami nad 20 stupňů. V úterý může být místy až 25, ráno se ale objeví mlhy. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Po ochlazení se směrem k víkendu znovu vyjasní a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí vosou nebo sršněm. V těžko přístupném lesním terénu dostal silnou alergickou reakci a selhal mu krevní oběh. Ani přes okamžitou resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Záchranáři přitom jen během soboty v kraji zasahovali u dalších 6 lidí po bodnutí hmyzem. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Masarykovo náměstí v Jihlavě ožije policejní akcí pro veřejnost i děti. Bezpečný život na Vysočině se uskuteční tuto středu. Dopolední program nabídne atraktivní pohled do světa policejní práce a techniky. Odpoledne se akce přesune do parku Gustava Málera na Benešově ulici. Těšit se můžeme na policejní akční ukázky i techniku, ale také na koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky. Po ránu a dopoledne by nás měl na Vysočině ještě provázet doznívající déšť nebo přehánky. Odpoledne se pak nebe protrhá až na polojasno nebo skoro jasno. A teploty do 22 stupňů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezké pondělní ráno.
4: Krásný den vám přejeme. Snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David Jošt.
7: Jošt. Mělo to nějaký speciální význam, že jsi představil jako Jošt?
2: Nemělo.
7: Nemělo. Tak s vámi taky Michal Knejo.
4: Za chvíli společně všichni takhle vyrazíme do lesa i s váma, tak s náma zůstaňte.
7: Řekla Jasmin. Teď hity, Pink, na start další hodiny, Soubor, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina.

0: So What? Tohle je Pink a taky Hit Radio v 8.05. Dobré ráno.
1: No Michale, jak poznáte, že v Česku začala houbařská sezóna? No úplně jednoduše, otevřete Instagram a najednou máte pocit, že tam sledujete normálně katalog hřibů, jo?
0: Je pravda, že už to není taková módní přehlídka, že teďka to je přesně výstava zelenářského trhu, že jedeš a houba, košík, nebo prázdný košík, lidi se stěžují, že nenašli nic.
1: Ty jo, tak já vidím samý opaky, i celá moje rodina a přítelová rodina, všichni byli na houbách, posílají ty plný košíky a já mám strašnou chuť na ty houby jít. Já jsem podle mě nebyla třeba 5 let a vždycky říkám, teď musím a nikdy nic.
0: No, já jsem se právě docela divil, já jsem, kdy to bylo, v sobotu ráno, v sobotu dopoledne jsem jel z Prahy přes Vysočinu do jižních Čech a právě když projíždíš těma vedlejšíma silnicema, těma lesama, tak tam bylo spoustu lidí právě, říkám si, co se tady děje, a pak to došlo, říkám, oni asi už rostou houby a přesně, pak koukneš na Instagram a všude prostě houby, jo.
1: Ale to jsou jako matci podle těch fotek, tak nás zajímá, jestli i vy jste něco našli, nebo třeba náš šéf, ten nám říkal, že včera byl na houbách a že nic, ale že se aspoň, že si dali takový digitální detox, jo, v lese není signál, pohodička, do příjemná.
0: No, já věřím tomu, že kdybych já se svým štěstím šel teďka do lesa na houby, tak si přinesu maximálně tak klíště, jako jo. Tak nám dejte vědět, jestli už jste sbírali a co jste donesli, jestli plný košík anebo houby. WhatsApp 777-937-777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to sem střelte jako klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Teď další hity, tohle jsou Miraj, Summer Love na Hit Radio. Hezké ráno. Byl

0: 8 hodin, 12 minut, stále přejeme krásné ráno.
1: Bavili jsme se tady s váma o tom, že když otevřete v dnešní době Instagram v těchto dnech, tak je to taková přehlídka hřibů a kozáků a všeho možného.
0: Ono vlastně je takový atlas hub, ano. Což už vlastně je Facebook, atlas hub, že jo?
1: A tak nás zajímalo, jestli jste vy už byli na houbách, nebo ještě nic, případně našli jste něco?
0: My jsme ještě nebyli tady ve studiu. Tak co jste nám psali vy? Dorazilo od vás spousta zpráv. Píše třeba Hana: ahoj, partner byl v sobotu za kopcem v Německu na houbách a přivezl ryžce, večer by byly na másle s kmínem. To píše Hana z Chebu.
2: Tak v Německu to je úplně jiná kvalita, že jo.
0: No, vlastně, no. Hele, kdyby jsi udělal výlet ještě do západního Německa.
1: Tam jsou prémiový, no.
0: To jsem sama.
1: Krásné ráno. Mě vytáhl přítel v sobotu veselý nad Lužnicí, tam teda nic, ale známý od Hamru. Každý den plný koše.
0: Také nám přišlo na WhatsApp od vás spoustu fotek, to vám teda bohužel neukážeme takhle přes rádio, tak my se tady nad tím kocháme. Třeba Ludmila, moc hezký, plný koš. Píše třeba i Darina: zdravím z Podhoří Šumavy, houby jsou kousek od Boubína, manžel Jirka začal konečně nosit.
1: Je fakt, že moje rodina ta jela taky na Šumavu, hele, přihoďky autem jenom kvůli houbám, jeli tam zpátky ten den a našli opravdu hodně toho.
0: Mě by zajímalo ještě otázka, kolik vlastně hub poznáte? Vy kdo chodíte? Já jsem chodil, když jsem byl malej, tak se strejdou.
1: Takže pojďme to zkusit.
0: Já ti to nevymenuju, já to vím, jak to vypadá.
1: Hřib, kozák, klouzek, ale liška a tam končí muchomůrka, bedla.
0: Co ty, Dave? Takhle, jestli nás vy slyšíte, kdo teďka posloucháte, tak pravděpodobně jste vždycky trefili ty jedlí, jo? Já koukám, je tady portál na houby.cz jsem našel a tady na mé lidi sdílej místa, kde se dají najít houby, to se snad vždycky jako
1: tutlalo,
0: ne? Tady je třeba, hele, Vysočina, píše nějaká Libuš, Vlkov u Velké Býteše, zatím ani Lupen. Pak další, Středočeský kraj, Dřevorubec, Tonda, Slapy a okolí, kdo by nazbíral a prodal, já to prostě neumím. Já počkej, že takhle tam si prosej mezi sebou. No hezký, no, taky možná business plan, tak vy doma máte nějaký houby navíc, můžete to střelit tady na tom portále. Další hit je nachystaný, pojďme na muziku, Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care.

0: Radio. Jak to vypadá na silnicích? To budete za chvíli vědět, přidáme dopravu, na cestách spěchejte pomalu. Je pondělí, práce vám neuteče, no a samozřejmě přibalíme i další hity. Tohle by vás mohlo pobavit, David Guetta tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone, taky One Republic, All the Right Moves, to všechno tady na Hit Radio. Tak hezký ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. V Karviné v Borovského ulici došlo ke střetu dvou osobních aut a provoz je částečně blokovaný. Dejte pozor. No a v Olomouci v Lazecké ulici u křižovatky s Florikovou počítejte s omezením kvůli výstavbě zastávky autobusu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: vynikající One Republic na Hit Radio, je přesně 8:30, stále vám přejeme hezké ráno. David má pro nás jeho ranní update, tak jdem na to.
1: Ranní update.
2: U Benátek je na prodej soukromý ostrov za 133 milionů korun. Součástí je zrekonstruovaná pevnost z 19. století, zahrady, soukromé kotviště i heliport. Ostrov leží pouhých 8 kilometrů od historického centra Benátek. Drogový trh se stále více přesouvá na internet. Policie varuje hlavně před anonymním prodejem a novými látkami, jejichž účinky mohou být nepředvídatelné. Drogy se navíc díky internetu dostávají k zákazníkům jednodušeji než doposud. Nedělní televizní debata českých politiků se pořádně vyostřila. Petr Macinka během hádky ostatní účastníky okřikl slovy "držte hubu". Ostrá výměna následně pokračovala i mezi dalšími hosty pořadu. Tak já jsem tady na to koukal a bylo to fakt jak nějaká hádka před školní jídelnou, když někoho předběhnete ve frontě.
0: No jasně. Myslím, že to tam úplně nepatří.
3: Měli by dostat flákanec.
0: Co? No určitě, nechte mě domluvit, když mluvím, jo? Budete chvíli mlčet? Co?
2: Měli by dostat flákanec, to byl dobrý for náhodou.
0: Doktor Alban, It's My Life. To je vlastně srdcovka, kterou jsme opět vybrali tady my tři pro vás, snad vás to zabaví. No a Jirka Pelnář, ten vám hraje další srdcovky mezi 12. a 13. Je jich 5, ano, a jedna z nich je vaše, tak

0: Všechno nebo nic? Na Hit Rádiu Eva Farná a vlastně Všechno nebo nic. To by se dalo udělat jako heslo naší soutěže, kdo pak to zvoní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože dneska to mohlo být všechno, 6 000 korun, ale bylo to nic, protože my jsme zvonili v éteru jako diví a nikdo nám nepřišel otevřít. Konkrétně naši hlídce, která u vás dneska byla v okrese Zlín ve městě Napajedla.
2: Dneska to bylo 6 000 korun z toho důvodu, že v pátek nikdo nevyhrál 5 000, takže dneska jsme přidali tisícovku. No a tím, že dneska to taky nepadlo, tak zítra soutěžíte o 7 000 korun.
0: Takhle vlastně smůla dnešního posluchače je štěstí vaše, protože ano. Zítra je to, jak říká Jasmin, 7 000 korun, ale pozor, to není všechno, jako v teleshoppingu pozor, to není všechno, protože příští pátek, poslední den soutěže, někdo z vás vyhraje 50 tisíc korun.
2: 50 tisíc, to je extrémní částka. Tak prosím vás, kdo jste se ještě nezaregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak to udělejte klidně teďka. Utíkejte na web Hitradio, hitradio.cz a tam to na vás čeká.
0: Easy Money. A skvělý hity za malou chvíli. Sunrise Avenue, Hollywood Hills, taky si a Gimme Gimme Love. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Posloucháte Hit Radio? Gimme Love a Sia v 8.49. Ještě než skončí pondělní snídaně, dám vám hádanku. Vzpomenete si na prohibici? Historicky první prohibici v naší republice. Tak schválně, kolik let zpátky to podle vás je? Protože právě dnes, 14. září, v roce XXXX vydal ministr zdravotnictví Leo Heger kompletní prohibici, teda na alkohol, obsahující alkohol na 20%. Tak kolik typuješ ty, Jasmin?
1: Já to vím, takže nechci typovat, nechci hrát hloupou, ale ty očekala bych, že to je vlastně kratší doba.
0: Tak je to 14 let, bylo to 14. září 2012 a já když jsem to tady chvíli zpátky čet, tak si říkám, to není možný, protože přesně jak říkáš ty, mně přijde, kdyby to bylo třeba, nevím, 8 let, 8-9 let maximálně a ono to je 14, no. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by dnešní národ zvládl další celoplošný zákaz tvrdýho alkoholu. Možná by to nebylo úplně od věci, protože tady se píše v tom článku, že člověče, třetina České republiky je závislá na alkoholu.
1: Třetina je teda dost, to není hezký číslo.
0: To je docela dost lidí. Kolik tady je lidí? 10 milionů? Takže víc jak 3 miliony lidí. No nic. Takže 14 let, no letí to, takhle nebudem tady brečet nad rozlitým líkem, nebo jak se to říká, pojďme hrát. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, hezké ráno.

0: Topic a A7S Breaking Me a taky poslední song. To je pondělní snídaní šampionů. Ta je v cíli, my vám děkujeme za další ráno.
1: Díky, že jste s náma byli, snad jsme vás probrali, vy nás celkem jo teda.
0: No a hlavně, zítra v 7 hodin 10 minut pokračuje naše soutěž Kdo pak to zvoní a máme pro vás ne 5, ne 6, ale 7 tisíc korun, tak pokud byste tyhle peníze chtěli vyhrát, není nic jednoduššího, než se registrovat na webu hitradio.cz.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak to dneska nějak zvládněte, pondělí to půjde.
1: A zítra se slyšíme od česti, ahoj.
0: Ahoj v 6.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Pelřimovsku mezi Bořeticemi a Útěchovičkami u odbočky na Útěchovice na místní silnici probíhá rekonstrukce mostu, komunikace je tam uzavřená, jiné dopravní komplikace nemáme hlášené a to je určitě dobře, tak šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Jména dárců už jsou součástí fasády Horácké arény. Na 853 adoptovaných panelech visí štítky se jmény všech, kteří na arénu přispěli téměř 2 miliony a 600 tisíci korunami. Město peníze využilo na vybavení tělocvičny a šaten, rozšíření osvětlení síně slávy nebo na vyhlídková mola na střeše. Adopce panelů tak zůstane viditelnou připomínkou podpory veřejnosti.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Nový týden začne místy deštěm, postupně se ale vyjasní a postupně převládne slunečné počasí s teplotami nad 20. Ve středu ale dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami. Směrem k víkendu bude mraků i deště zase ubývat. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
1: Podle Plívové VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Spojené království čeká zásadní den. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska dneska podepíšou dohodu, která může otevřít cestu k rozpadu Británie. Na summitu v Cardiffu společně požádají o právo vypsat referenda o nezávislosti. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona ve 4 setech. Nejvýše nasazený hráč tak získal po letošním triumfu na Roland Garros už druhý grandslamový titul.
3: Tak dneska na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne většinou oblačno a už jenom lokálně se vyskytnou přeháňky a večer může být klidně i polojasno až skoro jasno. No a teploty 18 až 21.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: S vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné pondělí a posílám právě teď Marshmallow a Jonas Brothers.

0: Za námi Linkin Park na Hitrádiu Vysočina. Dneska je pondělí 14. září a na dnešek vychází speciální den, a to den obětí svého šéfa. Hele, podle mě je dobře, že to vyšlo na pondělí, protože to nás ještě ten šéf nestihl naštvat, vytočit ani spadnout. Takže dneska to na objímání ještě klidně může být. Zítra už by to asi bylo horší. Takže začněte ten pondělní den obětím svého šéfa a ve vší počestnosti samozřejmě. A tady už jsou na Hitrádiu Vysočina další hity. Tady je Alex Warren.
1: Say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Tak to byla kapela Kryštof, obchodník s deštěm, úplně aktuální písnička k dnešnímu dni. Deštivé dny v Česku dokonce vydrží, takže bude konečně čas na takový ty nekoneční seriály, na knížky, na žehlení, na válení se v posteli. No a my vám k tomu na Hitrádiu Vysočina samozřejmě hrajeme, takže za chviličku třeba Shakira.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Hit Radio.

0: těší. Tak právě jsem se vrátila z dovolené v Egyptě, kde bylo 30 stupňů, bylo tam all inclusive, stoly praskaly ve švech, v hotelu za vás uklidili a drinky na pláži tekly proudem. Bylo to pohádkové, ale přiznejme si to, že se pak stejně těšíme prostě domů, zpátky na tu naši kouzelnou Vysočinu. Třeba i na ten déšť, hlavně na klasický český jídlo, protože svíčkou v Egyptě teda rozhodně nemají. Tak co, na co se po dovolené těšíte vy?
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu. Still.

0: Při pondělku Black Eyed Peas na Hitrádiu Vysočina. Hele, pomáhá na doplnění energie taky kafe, anebo pokec s kolegama o tom, jaký byl víkend. Tak co, už jste si to všechno řekli?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku v Dolních Lažanech. Počítejte s omezením kvůli výstavbě kanalizace a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty se zase ukáží veřejnosti. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. V kolektivu se snadno šíří nachlazení a další infekce. Děti už jsou třetím týdnem zpátky v lavicích a právě začátek školního roku je proto vhodný čas připomenout si základní hygienické návyky. Ty přiblíží mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
4: Důležitá je důkladná technika mytí rukou, teplou vodou a mýdlem po dobu alespoň 20 sekund. Po příchodu zvenku, před jídlem i po použití toalety. Děti by si měly osvojit pravidlo kýchat a kašlat do loketního ohybu místo do dlaní, kterými v zápětí saháme na kliky, hračky nebo zábradlí.
3: Pomoci může také pravidelné větrání učeben. Prezident Spojených států Donald Trump prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinérie. V neděli v Irsku novinářům řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to prý škodí celému světu. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Uvedl to server eSport.cz. Informaci o jeho úmrtí potvrdil zdroj blízký Baníku Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku.
5: Dneska bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne už většinou oblačno, jenom lokálně přeháňky a večer klidně polojasno nebo skoro jasno. Teploty 18 až 21, no a v noci polojasno nebo skoro jasno a noční teploty kolem 10 až 7 stupňů.
1: Hit Rádio Vysočina.
5: Pohodové pondělní dopoledne s Hit Rádiem Vysočina, máme pro vás další hity, bude Cyril, budou taky Imagine Dragons, tak zůstávejte s námi.

0: Za námi Nick Cayman na Hitrádiu Vysočina, máme 10 hodin 13 minut. Pojďme si něco říct o té dnešní době a o té dnešní generaci. Představte si to, že 68% generace Z by raději zapla doma hru, než by svůj volný čas trávila třeba na rande nebo venku s kamarády. Hele, pojďme jako starší a zkušenější říct té generaci Z, že to je škoda, že na takovém rande se dá zažít teda tolik hezkých věcí, pokud si ještě dobře vzpomínám. Tak a co vy, kdy jste měli naposledy rande?
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak mám pro vás hned několik pozvánek, tak s námi pojďte vyrazit na Vysočinu třeba o víkendu do Bystřice nad Prštejnem. Tady se konají slavnosti brambor na Edenu 2026, takže přijďte ochutnat nejrůznější bramborové speciality. Čeká vás třeba i přehlídka travců, svezení na koni a oslíkovi, a nebo farmářský trh. No a od 18. do 21. září, to znamená po celý víkend už od pátku, vás v City Parku v Jihlavě čekají oblíbené dny Marian, dny plné stylu, inspirace a výjimečných nákupních příležitostí. Máte možnost získat za své nákupy dárky a také odměny, takže si přijďte užít víkendové nákupy právě v jihlavském City Parku.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tohle byla Zara Larsson na Hit Radio Vysočina v 10 hodin 34 minut. Teď už písnička All Star od Smash Mouth, písnička, kterou známe ze Shreka. Vtipný je, že kapela tuhletu píseň vůbec nechtěla propůjčit tomuhle dětskému filmu, aby se prostě jako nezaškatulkovali. Ale nakonec povolili a podle mě dobře udělali, jo? Protože tohle je prostě hit a tohle je prostě Shrek. No a další takový povedený songy z 80., 90. a milénia uslyšíte dneska po 18. hodině, kdy vás čeká Hit Radio Classic. Tak zůstávejte s námi.

Zaspívala Lady Gaga na Hitrádiu Vysočina. Na veřejnosti se objevila o víkendu s miminkem. Všichni jsou z toho v šoku, kde se vzalo. Spekuluje se o adopci, o náhradní mamince, ale já si myslím, že klidně je možný, že to prostě ututlala, to těhotenství. Já jí samozřejmě každopádně přeju krásný rodičovský chvilky a málo pláče.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v ulici pod rozhlednou je silnice uzavřená kvůli opravě povrchu, tak s tím počítejte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Heal. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Ministr zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní. Podzim přeje zahrádkářům. V Litoměřicích právě teď probíhá jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. Nabízí sortiment pro zahrádkáře i kulturní program. Jak výstava vznikla, přibližuje ředitelka městských kulturních zařízení Michaela Mokrá.
4: První výstava Zahrady Čech proběhla v roce 1946. V tu dobu ještě nenesla název, veletrhu Zahrada Čech nesla název oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele, ale v průběhu let se transformovala právě do veletrhu Zahrada Čech.
3: Výstava Zahrada Čech potrvá v Litoměřicích ještě do středy. Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok. Aktuálně míří na zisk 176 křesel. Dosavadní vládní tábor by měl 173. Vyplývá to z projekcí švédského volebního úřadu. Krajně pravicoví švédští demokraté si oproti minulým volbám pohoršili. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4 hry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
5: Tak dneska odpoledne většinou oblačno, už jenom lokálně se vyskytnou přeháňky, večer bude klidně polojasno nebo skoro jasno, odpolední teploty 18 až 21 a v noci nám to klesne na 10 až 7.
1: Hit Rádio Vysočina.
5: S vámi na Hit Rádio Vysočina stále Markéta Zušťáková, přeju vám hezké pondělí a posílám právě teď Coldplay a Paradise.

0: to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, i tento týden na Hitrádiu Vysočina pokračuje soutěž o peníze s názvem Kdo pak to zvoní. Dneska měl někdo z vás příležitost si ty peníze vyhrát, no a jak to dopadlo, pojďte si to poslechnout.
2: Zvoníme teď. Startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6000 korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
2: Posledních 12 vteřin.
3: Projel traktor.
2: Tak ať je nevezme ty prachy, prosím tě.
3: Z ty ruky. No, schováme, schováme.
1: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
1: poří.
3: Nejde.
2: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
2: No teď už to je jedno.
1: No tak smát se můžete samozřejmě vy všichni ostatní, protože pondělní šesté kolo, Kdo pak to zvoní, máme sice za sebou, nikdo si pro výhru ale nepřišel a peníze zůstávají ve hře. V dalším kole se hraje o krásných 7000 korun, takže zase zítra máte šanci. No a pokud náhodou ještě nejste registrovaní do naší hry, tak mrkněte na hitradiovysočina.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra. Please,

0: to byly pocity a Tomáš Klus na Hit Rádiu Vysočina, tak v 11 hodin 24 minut, když budeme mluvit o svých pocitech, tak já si myslím, že každý už kouká na hodinky a říká si, už můžu jít na oběd. 11 hodin 25 minut, já myslím, že už můžete. Za chviličku Katy Perry, třeba i k vašemu obědu, tak zůstávejte s námi.
1: Hit Rádio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Zveme vás na Noc vědy na Jihlavské polytechně, kde už o 21. ročník téhleté akce a tématem letošního ročníku je komunikace. Věda je totiž jazyk, který k nám mluví vesmír, ale to se ho naučíme poslouchat. Přijďte objevit, jak spolu komunikují rostliny, stroje, ale třeba i my sami. Můžete se těšit na přednášky, taky workshopy, prohlídky budovami, praktické ukázky a zábavu samozřejmě pro děti i dospělé. A to všechno v pátek 25. září od 17 hodin právě na VŠPJ v Jihlavě. No a vstupné je zdarma.

0: Radiu Vysočina, tak 11 hodin 44 minut. Zůstávejte zítra Radiem Vysočina, po 12. hodině pro vás máme opět srdcovky. To jsou písničky, které milujeme, které jsme třeba dlouho neslyšeli a jak zazní, tak si zaspomínáme, zaplesáme a bude to hezký. Takže po 12. hodině jako zákusek srdcovky na Hit Radiu Vysočina. Já se loučím, přeju krásný zbytek pondělního dne a budu se těšit zítra v 9. Ahoj. Hit Radio.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej a chutnej ňam, ňam, ňam.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, to vypadá všechno stejně.
3: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
2: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Tam první padla na 15 tehda.
1: Vy jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku v Dolních Lažanech počítejte s omezením kvůli výstavbě kanalizace. V Jihlavě v ulici pod Rozhlednou je pak kvůli opravě povrchu silnice uzavřená úplně. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Jediná oficiální Merien Lounge na Vysočině míří do City Parku.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel bude v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Minister zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní, ač pozvání od hradu dostal. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá v praxi, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Varování před dluhem na zdravotní

0: pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
1: VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až 1 000 000 korun. Teď ještě pohled k nám.
2: Hokejisté z Vysočiny mají za sebou víkendové dvojzápasy. Dukla Jihlava v sobotu v Táboře prohrála 4-2. V neděli nad pražskou Slaví zvítězila doma 2-1. A podobné to bylo také u hrádské Slavie Třebíč. Ta v sobotu podlehla v Setínu 3-2 a včera se pro změnu radovala z výhry nad Frýdkem Místkem 4-1. Další zápasy se hrají ve středu.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.
2: Odpoledne už ta šedá obloha nad Vysočinou začne ustupovat. Přehánky se ale objevovat ještě budou. Teploty se ustálí na asi 20 stupních a večer by mělo být skoro jasno.

Je pravé poledne a také pondělí, začínají srdcovky na Hitrádiu, přeju krásný den. Ano, dneska je pondělí a pondělí už není pouze název dne. Pondělí je emoce, pondělí je přídavné jméno, sloveso i citoslovce. Když se dneska někoho zeptáte, jak se má a odpoví vám, no, pondělí, tak přesně víte. Takže snad toho dneska nemáte moc a jestli ano, chce to prostě jenom dobrý oběd. A po obědě taky dezert. A kafe. A taky srdcovky na Hitrádiu. Ty začínají tedy právě teď a stylově začneme s zpěvačkou September, když máme venku ten September. Tak ještě jednou, pohodové pondělí s Hitrádiem.

0: září, v rádiu září a venku taky září.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla Září, tedy zpěvačka September, která zářila chviličku tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 1 ve 12 hodin a 7 minut přesně. A my půjdeme do armády. Ano, je to mimochodem 21 let, co máme v Česku profesionální armádu. Kluci už nechodí na vojnu a mladí tak pomalu ztrácí disciplínu i úctu k autoritám, to tak je. Ale na druhou stranu, za mě, zase nestrácí po škole 2 roky života. No a tak se ptám, pánové, co jste byli na vojně? Jo, úplně na rovinu. Úplně na rovinu, jak vzpomínáte na vojnu? Šli byste do toho znova, teď s těma zkušenostma? A nebo třeba jenom na kratší dobu? Na rok, na půl roku? Máte nějakou historku z vojny? To většinou jsou nejčastější historky, když se takhle jako chlapi potkají, většinou vzpomínají právě na vojnu. Tak dejte vědět na 777-937-777 a dámy, vy klidně můžete se zapojit taky. Chtěl bych vědět, jestli si pamatujete, když ten váš šel na vojnu, jestli vám vydržel vztah, jak se to vnímali, tak mi napište zprávu nebo pošlete hlasovku, ať už to bude nějaká historka nebo jenom názor na vojnu. Dáme si dneska tady takový jako trošku zelený téma, vojensky zelený. A k tomu tak si taky dáme píseň od skupiny Status Quo, In the Army Now, což je píseň z roku 1986 a to je docela paradox, protože právě ročník 1986 je první ročník v Česku, co už nešel k odvodu. Tak teď tady na Hit Rádiu jdeme tak trošku do pozoru, můžeme salutovat Status Quo, In the Army Now, srdcovka číslo 2.

0: Shania Twain na Hit Radio jako třetí srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Co aktuální píseň podle toho názvu Man I Feel Like Woman, tedy chlapec, cítím se jako žena. V dnešní době identifikování se jako různý pohlaví, reoperací pohlaví a tak opravdu docela aktuální. I když teda Shania Twain v této písni to opravdu myslela úplně jinak. Dneska neprobíráme přerod z žen na muže nebo obráceně, ale z kluků na chlapy. Jak vzpomínáte na vojnu, jsem se ptal v dnešních srdcovkách. Honza píše, hele, vojnu jsem nesnášel, ale s odstupem času musím uznat, že to nějaký efekt mělo, zocilil jsem se, ale opravdu to bylo zbytečně dlouhý, stačilo by půl roku a myslím, že by na půl roku měli jít opravdu všichni. Další zpráva, ta je i od vás, dámy. Jana píše, ahoj, já jsem měla manžela na vojně v Pardubicích a každý den jsem mu psala dopisy. 700 dopisů jsem mu napsala. Bohužel už není mezi námi, ale byl moje láska největší celoživotní. Zdraví Jana. Tak děkuju za tuhle zprávu. Koukneme taky na hlasovky.
3: Ahoj, tady Tomáš. Šel bych zase na vojnu, byla tam sranda. Sloužil jsem u velitelský zabezpečující letky Miškovice PDO 8407 a bylo to fakt super, ale taky zařezávačka. A pak na velitelství územní obrany 8529. A tam to bylo taky super. Takže a ty mladý bych tam nakopal, protože to je samej metrouš, samej slaďouš, ale tam já bych jim měl takový čočky, kde jich byl jejich mázlo, že by čuměli jak banán na nový vrata. Tak zatím čau.
0: Děkuju. Jako kdybych byl na vojně najednou. Úplně to slyším. Tak, další zpráva. Ahojky Super Radio, já jsem se seznámila s vojákem z posádky ze Stříbra a vzala jsem si ho i za manžela. Vydrželo nám to 20 let. Krásný jeden rok života, seznamování a čekání, zda to vydrží. Ráda na to vzpomínám. Tak ty vzpomínky dámy mají určitě trošku jako jiný než chlapy. Někomu ta vojna vyhovovala, chápu, že někdo se tam i bál, což Tomáš je takový jako jasný důkaz asi proč. A jak vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď Amy Winehouse.

0: Lukáši, který píše: čau, na vojnu vzpomínám v dobrým, i když myslím, že to někdy byla ztráta času, plnit úplně nesmyslný rozkazy jenom proto, že je to rozkaz, to bylo stupidní. Ale taky mě to zacelilo, to jako jo, souhlasím, že bych tam dnešní mládež na pár měsíců poslal. Taky jsem sloužil ve Stříbře, tak zdár. Lukáši, díky za zprávu. Tolik dneska k vojně a vašim vzpomínkám. Přišlo mi tady ještě spoustu jako různých historek, ale to by bylo fakt jako udělat si nějaký hodinový podcast, jak bylo na vojně. Na to bohužel nemáme čas, protože musíme dát taky prostor i vám, kdo by se si chtěli zahrát dneska srdcovku na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Napište mi, co byste chtěli slyšet, nebo klidně pošlete hlasovku, to nechám na vás. Za chviličku si dáme srdcovku na přání.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jackson. Co tě nezabije, to tě posilí. What doesn't kill you, make you stronger, na Hit Radio. No a my jdeme na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že mi posíláte na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 vaše tajná přání, co byste chtěli slyšet. No a dneska vybírám Lucku. Lucka napsala, ahoj Jiříku, ten podzim venku je unavující a pondělí je dnes v práci šílené. Ideálně bych snědla alespoň 3 tabulky čokolády na energii, ale nemohu si to se svými kely dovolit. Nemáš nějakou srdcovku, kde by čokoláda hrála hlavní roli? Děkuju, zdravím. Díky. Jestli jako něco, co jsem v pondělí potřeboval, tak je přesně jako tohle úkol, takhle náročnej. Taky to mám těžký v pondělí, taky potřebuji nějaký rozjezd. Ale jo, samozřejmě, od toho jsem tady. Tak když čokoláda, tak si dáme čokoládu. Mám teda tady hodně jako archivní čokoládu. Už z roku 1975. Britská soulová skupina Hot Chocolate. Horká čokoláda, to se hodí i do toho počasí. Takže je to spousta energie a taky něco na zahřátí, když už venku ten podzem trošku je. No a holky, dneska vám to hrozně sluší.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte i rádio. Teď akorát tady koukám na Instagram Poetiky a mají tam nějaký jako záznam z koncertu, který se jim fakt vydařil a píšu tady jako, že tohle pro ně bylo naprosto strhující. A říkám si, já jsem ještě asi nikdy nebyl na koncertě skupiny Poetika. Tak pokud to máte úplně stejně, možná bychom si mohli dát nějaký předsevzetí a třeba to příští rok změnit. Ať podpoříme taky ty český umělce, nejenom ty úplně ty největší český umělce, ale i tady ty kluky, který tu hudbu taky dělají, protože je to baví. Poetika a blízko, další tedy hit tady u nás na Hit Rádiu. Do 13. hodiny stihneme ještě například Lady Gaga, nebude chybit ani Kamarád. Ve 14 hodin nejnovější zprávy, tedy ve 13. Ale bylo by to dobrý, ne, kdyby už byly dvě. Kdyby to pondělí utíkalo takhle rychle, vůbec bych se nezlobil, kdyby to šlo ob hodinu. Ve 13 hodin tedy nejnovější zprávy, to vám řekneme, kde se co děje a možná taky, jestli a který z politiků se bude veřejně omlouvat na sociálních sítích. Počkejte se na to.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 12. a 13. a my říkáme selaví dnešnímu poledni, jdeme na zprávy.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině. Po našem kraji se jezdí aktuálně bez výraznějších potíží, stále se ale pracuje, například na trase Havlíčkův Brod Habry. Počítejte tam s omezením, skončit by mělo zhruba za měsíc. Tak dobře, dojďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Vianney k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím známá není. Podnikatelé by si měli dát pozor na změny spojené s návratem EET. Nová pravidla se totiž budou týkat i některých plateb, které se dříve evidovat nemuseli. O co jde, popíše mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
4: Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem, ať už půjde o hotovost, kartu, mobilní telefon, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají.
3: Naopak běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Na sociálních sítích o tom informoval Baník Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. Zemřel po těžké nemoci. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Vlakem z Jihlavy do Prahy za necelé 2,5 hodiny, na to se cestující mohou těšit za 3 měsíce. Od 13. prosince začne platit nový jízdní řád, s ním se můžeme těšit na pravidelný rychlíkový spoj. Jezdit bude každé 2 hodiny. RegioJet pro linku pořizuje úplně nové elektrické jednotky. Budou nízkopodlažní a klimatizované s Wi-Fi i místem pro kola a další.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non.

0: Dnes nás na Vysočině testuje podzimní vlhkost, zamračené nebe i přehánky, ale večer už bude skoro jasno, teploty jen do 21 a zítra ráno pozor na mlhy, viditelnost nebude nejlepší.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
2: A my pokračujeme dál. Pondělní odpoledne se ponese v duchu také předpovědi počasí, protože to všichni sledujeme. Na jednu stranu se na nás řítí informace o tom, že bude až 27 stupňů a že tady bude zase horko. Hned na to přijde nějaká šílená zase jako změna a budeme skoro mrznout. Tak co si člověk má vzít tento týden na sebe? I to budeme řešit dneska mezi 13. a 14. hodinou. Teď Dua Lipa.

Pitbull Back in Time na Hit Radio, 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Máte doma gumovky? Jestli ano, tak super, protože ty se vám letos na podzim hodí. Asi to bude opravdu hit podzimu, protože to vypadá podle předpovědi, že místo procházek v křupavém, popadaném barevném listí, tak se budeme listopadu brodit bahínkem, protože má opravdu listopad celý propršet. Takže pokud jste přemýšleli nad novým kouskem do šatníku letos na podzim, asi bych začal u botníku, tady konkrétně u bot. A pokud na gumáky úplně nemáte odvahu to takhle nosit do práce nebo kamkoliv do města, chce to nějaký funkční boty. O tom žádná, s membránou a ideálně protiskluzovou podrážkou. No a i když se už možná dámy těšíte na svůj oblíbený svetr, že na čase to konečně vytáhnout, tak nespěchejte, v říjnu ho asi tak moc potřebovat nebudete, protože podle předpovědi má být říjen doslova sluníčkový. Je to zvláštní, no, prostě každý z nás si pamatujeme doby, kdy normálně bylo jaro, léto, podzim, zima, a teď koukáme, že asi časem tu zimu úplně vyškrtneme a možná, že se ještě dožijeme i doby, kdy budeme střídat pouze dvě roční období, a to léto a podzim. No, my si s tím nějak poradíme, ale jako co dám dětem do školky a do školy na sebe, tak to teda fakt netuším. A ještě navíc, kdo to bude platit. No, tak s tím vám můžeme pomoct. V naší hře Kdo pak to zvoní, jsou tam nějaké tisícovky, čekají na vás. Kolik přesně, to vám řeknu za chvíli. Teď Leony.

0: Alvaro Soler na Hit Radio, 13 hodin a 23 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku George Ezra, taky Disturbed. No a já se ptám, chcete 7000? Takhle, jenom tak jako na ruku? Není problém, ale musíte být zítra ráno v 7.10 doma. Jo, život není jednoduchý, takže buď budete muset vstávat dřív, a nebo přijdete pozdě do práce. Jedno z toho. Ale 7000 na ruku, to vám prostě nikdo jiný jen tak nedá, takže proto něco musíte obětovat. Přihlašte se do hry na našem webu, poslouchejte snídaní šampionu a jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, utíkejte ke dveřím. Když otevřete v časovém limitu a my tam budeme stát, peníze jsou vaše. Takhle jednoduchý to je. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

George Ezra na Hit Radio Dance All Over Me. S váma Jirka Pelnář, pročítám si tady zprávy, které píšete v průběhu odpoledne. Terka mi napsala před chviličkou, Jiříku, to mi ani neříkej, že bude celý říjen teplo. Já se těším celý rok, až vytáhnu svůj kardigan. Miluju podzim, knížky a dýňové laté. Terka. Tyjo, Terka, kardigan. To jsem neslyšel, ani nepamatuju, natož abych to takhle viděl napsaný. Samozřejmě vím, že teda kardigan je svetr, pochopil jsem. A taky jsem pochopil, že Terka evidentně patří mezi podzimní lidi. To je skupina lidí, která opravdu existuje. Patříte mezi ně? A nebo máte radši sluníčko, opalovačku a espresso tonic? Lidi se opravdu dělí na letní a podzimní. Já jim říkám slunečníky a deštníky. Do jaké skupiny patříte vy? Pošlete mi taky SMS-ku na WhatsApp Bitradio 777-937-777. Napište mi jenom slunečník nebo deštník. Já jsem zvědavej, která skupina dneska tráví pondělní odpoledne u rádia, jestli to bude víc slunečníků anebo deštníků. A klidně se poptejte i kolegu v práci, možná, že vám to dá nové téma k řešení v kuchyňce, na dílně, v kuřárně nebo v kanceláři. A upřímně, je měsíc do voleb a cokoliv je lepší řešit s kolegama než politiku. Jo, klidně i to počasí. Tady koukám na WhatsApp Bitradia a jako první mi do zpráv přišel deštník. Takže to fakt ten podzim. No tak víte co? Jestli máte opravdu jako rádi podzim, tak já vám teď navodím ten krásný podzim. Ne to, co teďko venku, jo. Představte si, že máte to dýňové latte, jo, no, cappuccino prostě, cokoliv, co takhle rádi jako pijete. Máte na sobě ten svůj oblíbený svetr, jdete uličkou v parku, na zemi popadané listí, na stromech, ještě ale většina zůstala, vy máte sluneční brýle a do tváře vás hřeje to podzimní sluníčko, i když trošku fouká ten studený vítr. A neměl jsem to v plánu, ale když teda oblíbený svetr, cardigan, tak si dáme švédskou skupinu Cardigans, tedy svetry, která vydala nádherný hit, jmenuje se Love Fool a ten opravdu podle mě zní jako definice toho krásného podzimu. Takže tady pro vás, pro deštníky, hezký slunečný podzim.

Cardigans, Loveful, trochu podzimní hit pro všechny deštníky a že vás je, teda, že vás je, ale není vás tolik jako slunečníků. Takže vítám tedy u nás v našem vysílání vás všechny, kdo máte rádi sluníčko a teplo. Tady jedna moc hezká zpráva. Jedině slunečník, deštníky si stržte zpátky do stojanu. Luky, nádherná zpráva, nádherná, ale nebudeme se hádat o počasí, ne? Na druhou stranu, i my si, co máme rádi to sluníčko, tak si ještě užijeme, protože opravdu babí léto se má v říjnu vrátit. Tak, dost počasí, dáme si i další hity, za chviličku ještě David Guetta, taky Christina Perry s hitem Thousand Years, což je taky krásná balada. A ve 14 hodin nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gone, gone, gone, tedy pryč, pryč, pryč. No pryč je i druhá odpolední hodina, tak jdeme do té třetí, začínáme nejnovějšími zprávami, podíváme se na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Jihlavy na Velký Beranov u odbočky na Velké Domky blokuje provoz dopravní nehoda.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Denková. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Jejich průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se tak Čechům vzdaluje. Ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
4: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace 3letá, protože 1letá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
3: Dále je možná i 5letá fixace, ta nabízí většinou větší jistotu podle Kovandy, za ní ale můžeme zaplatit zbytečně vysokou cenu. Návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50%. Na jejich navýšení na 75%, se kterým počítá programové prohlášení vlády, nebylo dostatek zdrojů, řekl to dnes před jednáním kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik. Marek Eben a Tereza Kostková budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se Česká televize také představila aktuální znělku soutěže. Jejíž 14. řada začne 10. října. Slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. Teď ještě pohled k nám.
2: Hasičky z Budíkovic na Třebícku jsou mistrněmi České republiky v požárním sportu. Na mistrovství uspěli v konkurenci více než 460 závodníků. Dařilo se také profesionálním hasičům kraje Vysočina, skončili druzí v požárním útoku a v celkovém pořadí obsadili 6. místo. Muži SDH Česká Bělá získali v požárním útoku stříbro.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Na Vysočině panují teploty kolem 16-17 stupňů, maxima se zastaví na 21 a přehánky by měly ustávat, nebe se protrhat, večer už očekáváme skoro jasno.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Pondělí odpoledne pokračuje dál, přeju pohodový den, doufám, že už toho nemáte v práci na sobě tolik naloženo. Tím, že jsou 2 hodiny, tak si opět budeme povídat, jak je naším dobrým zvykem tady naprosto bez obalu. Na Hit Radio čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit, dáme jeden hit a pak se vrhneme na dnešní téma. Bude se týkat opět rodinných vztahů, takže velmi tenký led. Teď David Stipka a Eva Farna.
6: Ještě jsem nespal, milá. A už asi nezaberu, ne prášky nechci,

0: opustila. Tak trochu žádlivý David Stipka a Eva Farna na Hit Rádiu. Dobré ráno, milá.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady téma pro dnešní den, takže pojďme rovnou na to.
1: Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku, velké číslo, 78% chlapů v Česku, sami nenakoupí v potravinách, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se své polovičky na radu. Tak co? Je to taky u vás doma? Předpokládám, že asi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777, teď dámy budete psát především vy. Je to jako naprosto normální? Já si teda trošku myslím, že těch 78% je ještě malý číslo. Sám nad tím přemýšlím a říkám si, jasně, tak když mám ten seznam, co mám všechno koupit a vidím tam, že tam je napsáno smetana na vaření a teď já přijdu a teď za prvý teda nevím, kde to je. Za druhý, když už to najdu, tak tam není smetana na vaření. Jedna. Ale tam jich je několik. A jedna má tolik procent tuku, tady ta má zase jiný procent tuku, tady ta je bezlaktózová, tady ta je maková, taková, modrá, červená, žlutá. Já vlastně vůbec netuším. Ale mám napsáno smetana na vaření. Tak co udělám? Buď to koupím a trefím se, což se většinou nestane, anebo prostě zavolám domů. No. A pak je to to samý s moukou, že jo? A s další a dalšíma věcma. Tak je to takhle naprosto normální i u vás doma. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? Dejte vědět. A chlapi, klidně napište i vy, jak je to ve vašem případě. Jestli jdete nakoupit a jste si 100% jistí, nebo se radši zeptáte někoho jiného, anebo prostě voláte domů.

0: Xvoren nám udával rytmus dnešního pondělního odpoledne na Hit Radio. Bude 14:15.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku sami nenakoupí, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se svojí polovičky na radu. Je to tak, anebo ne? Jaké jsou vaše zkušenosti? Posíláte zprávy na WhatsApp 777-937-777. Lucka píše, tak můj muž vaří, tak nemusí volat, takže nezapadá do statistiky. Lenka, přesně, pokaždé, když jde můj manžel nakupovat, rovnou si zapínám vyzvánění, protože pravidelně volá. A ne jednou, když nezavolá, tak většinou něco zapomene koupit. Dobrý. Michal píše, že to je super téma a píše, jako takové základní věci jako smetana, to vím. Jediný, na co se ptám, je když mám koupit nějaké dámské potřeby, kterým rozumím asi tak jako ženám samotným. Ale je pravda, že voláme většinou domů, ale to spíš z důvodu, že objevím něco, co nebylo na seznamu a chci se zeptat, jestli to můžu koupit, jestli je o to doma zájem a využití. To je taky dobrý. Ne, jsme jako normálně dospělí lidi a stejně voláme domů a zeptáme se, jestli to můžeme koupit nebo ne. To je vtipný. Terka, ahoj, u nás to vůbec pravda není. U nás nakupuje manžel cestou z práce. Maximálně se zeptá, jestli nám doma něco náhodou nechybí, co bychom potřebovali s dětmi přes den. Jsem na rodičovské dovolené. Nákupy jsou v jeho režii a já jsem za to vděčná. Já vařím převážně v týdnu a on většinou o víkendech. Přehled má tedy i on, neměnila bych. Další zpráva, ahoj, můj manžel taky volá, vždycky se tomu směju, on je naštvaný, že musí volat, už mu většinou posílám do telefonu i fotku, jak to vypadá. Naposledy volal kvůli olivám teď o víkendu, napsala jsem kup olivy a on mi volá jaké, jestli s peckou, s mandlí nebo papričkou. A tohle chápu. Tohle na rovinu chápu, protože tohle je špatně zadaná informace. Kup olivy. To je přesně ono, ale jaký? Zelený? Černý? V plechu? Nebo ve sklenici? Velký? Malý? To je přesně ono. Ale pořád je to jeho chyba. To je jako o tom žádná, jo? Pořád je to jeho chyba. Jak to teda je u vás doma? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? 78%. Je to trefný číslo. Uvidíme za chvilku.

0: Rage Platinum Fight Song na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Musíme teď rozhodnout, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 78% chlapů v Česku tak neumí nakupovat samo, stále si volají domů o rady. Tak ještě tady mám vašich pár zpráv, stihneme i jednu hlasovku. Tady je od Ivči zpráva: ahoj, nakupuju radši sama, neb když pošlu manžela, přinese tak polovinu toho, co jsem chtěla, a tomu už dávám i zakroužkovaný leták a nákupní seznam řadím podle uliček v obchodě ve směru nákupu. Wow, ale tohle teda musím ocenit, to je fantastický manuál. Velmi dobrá inspirace pro vás, pro ostatní dámy. Co hlasovka?
2: No ahoj, ahoj, ahoj. Hele, prosím tě, tak ten nechodí nakupovat, takže nakupuju já. A když jde on, no tak to je katastrofa. Hele, to mi volá každou minutu, snad co je v krámu, kde je tohle, co potřebuješ a kde je tamto, a pak ke konci, když už jde k autu s nákupem, to si děláš srandu, že je to tak drahý. No, takže takhle no. Čau, hele, Zdenka.
0: Výborně. A Petra ještě tady posílá: můj manžel chodí nakupovat tak jednou týdně a to už opravdu musí být, aby mi zavolal. Je pravda, že doplňuje obvykle zásoby, které se nemění. Pečivo, ovoce, zelenina, jogurty, a zná preference dětí i moje. Pro nákup na víkendové vaření ale chodím většinou já sama, abych ho od toho nakupování neodradila právě tou bezradností mezi regály. No tak pojďme to teda rozseknout. 78% tvrdí
1: vědci.
0: A já po sečtení tady všech vašich zpráv musím říct, že asi v tomto případě mají
1: vědci
0: pravdu. Myslel jsem si, že to bude víc, že to bude tak 90%, ale vypadá to opravdu na těch 75%. Tak není to vlastně jako tak špatný. Jo? 25% chlapů nezavolá. Jsou si 100% jistý. To je dobrý číslo.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
1: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu.
3: Tam první padla na 15 tehda.
0: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rihanna na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Jako další hit takhle na pondělní odpoledne si dáme něco na probuzení. Avicii, Hey Brother. Avicii je DJ, který dokázal neuvěřitelnou věc a to spojil vlastně techno a country. Hey Brother je nádherná píseň, kde ten hlas patří muzikantovi, který je skutečnou americkou bluegrassovou a country legendou. Dokonce dohromady vyhrál nějakých asi 14 Grammy, což je jako mazec. Jmenuje se Dan Timinsky a já mám tady pro vás ukázku, jak vlastně v originále ta jeho píseň Hey Brother zní. Tohle je totiž jako skutečné country. Tady je originál, dobře poslouchejte.
1: Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker.
0: A pak přišel Avicii, řekl, že by chtěl spolupráci. On to odmítl, ale buď to byla jeho dcera nebo vnučka, kdo řekl, ty jsi se zbláznil, to je Avicii. To musíte dát spolu dohromady. Takže nakonec řekl, že ano a vzniklo z toho tohle.

hodiny a souhvězdí na Hit Rádiu přesně ve 3:15. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního pondělního odpoledne a naše rádiové souhvězdí se na vás zase těší od 15 hodin. Odpolední show Hit Rádia 15 až 18, nenechte si to ujít. Do té doby One Direction, taky Coldplay.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a na hlavní trase mezi Ondřejovem a Pelhřimovem jsme měli hlášenou nehodu, stále tam raději pozor. Další havárku u Ústí na Jihlavsku i tam opatrně. Přejeme všem šoférům šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte vědět. A to hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcast.

0: till I hear me. Britney, bitch.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Ministr zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní. Evropská unie chce kvůli migrační krizi ve španělské Soutě zpřísnit svou migrační politiku. Z Maroka tam 30. července nelegálně vniklo až 80 tisíc migrantů. Evropská komise proto zvažuje tři možnosti, které by mohla Ursula von der Leyenová oznámit už ve středu. Jedná se o dočasné pozastavení práva na azyl, posílení pravomocí agentury Frontex a vznik deportačních center. Francie předá Bruselu nový návrh zákazu sítí pro děti do 15 let. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Původní verzi zákona, kterou francouzský parlament schválil na konci července a která měla začít platit od září, před měsícem zamítla francouzská ústavní rada. A jdeme na sport. Čeští tenisté dnes zahájili v pražské O2 aréně přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům americkým. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu. Tomáš Berdych je z nominací ve složení Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Riko spokojený. Další změny už neplánuje.
4: Mrkneme na počasí, nebe nad Vysočinou je stále šedivé, sem tam nám ještě poprchává, ale postupně se to začíná protrhávat. Večer už by mělo být polojasno, místy i skoro jasno, k tomu nám panují teploty kolem 15 až 17 stupňů, ráno pak pozor, pro změnu na mlhy, viditelnost nebude místy nic moc.
1: Hit Rádio Vysočina.
5: Ale my si to uděláme pěkný. Přejeme hezké pondělní odpoledne na celou Vysočinu. Mára a Markéta s vámi takhle po 15. hodině. A za chvilku se podíváme tady Markétě do košíčku. No jako červená karkulka vyrazila totiž do lesa o víkendu a našla tam určitě spoustu zajímavých věcí. Tak budeme si o tom povídat, zůstavujte s námi. Gotiak

0: minut k tomu, tak jaký jste měli víkend? Otázka na vás, klidně dejte vědět. A byli jste na těch houbách, jo? Pošlete nám nějakou fotku, případně jak to vypadalo, napište na 725 44 38 37. A nemusím chodit daleko, někdo se tady moc těšil na víkend, že vezme košíček, holinky a vyrazí. Tak jak to dopadlo?
1: Prosím vás, neposílejte žádné fotky plných košíků, protože u nás to dopadlo teda tak, že jsme našli opravdu velké houby.
0: Jakože ani prašivku.
1: Jakože nula, nula nic. Ano, prašivky, našli jsme tři mochomurky, dva malý suchohřiby a jednu pěknou babku. Teda tu je s kloboučkem, že jo? Ne nějakou pěknou babičku tam.
0: Takže nějakou anglickou babku s kloboučkem.
1: No, na tu, ale fakt jako co se hub týká, tak jsme to štěstí neměli, no.
0: Teda, já jsem se bavil o víkendu se sousedem.
1: Ne, neříkej mi to.
0: Nadšenej, jo, nadšenej. Už to nemá kde sušit ani.
1: Tak já nevím, něco děláme blbě prostě. Ale je pravda, že ty jsi tady říkal minule, že se nemůže vyrazit na Pražáka, no a my jsme vyrazili na Pražáka někde asi kolem 12. hodiny, tak to bylo možná tím, že jsme nic nenašli.
0: A tak ty jsi taky říkala, že cestou si vezmete nějakou placatičku na podporu, víš. Ono pak, když se zatouláš místo lesa k nějakému jako rybníčku, víš, na louku.
1: Tam si sedneš na paře,
0: se to jako hledá blbě, no. A ještě takhle jako v okolo 12. hodiny. Jo, to je fakt těžký, no.
1: Je to těžký, ale tak třeba příště to zvládneme lépe. Bez placatičky.
0: Dejte nám vědět, jak jste to měli o víkendu vy. Tady už Krištof a Dominika Láďa.

0: Ember na Hit Radio Vysočina po čtvrt na čtyři, tak začínám mít tak trochu pocit, že Market vůbec na žádných houbách o víkendu nebyla, protože tady opravdu jste nás zavalili fotkami plných košíků. Dokonce rostou i na Žďársku, Jana poslala jako dva plný košíky, nekecám, Market to teď jako ukazuju.
1: Já vůbec
0: plný
1: to já to fakt vidím,
0: zibu.
1: Jako nádherná fotka, ale jako
0: zdravíme.
1: Nepotěšíte mě.
0: Janu, Martina, Pepu, ale ti všichni poslali fotky, někdo hlásí právě, že Pelhřimovsko rostou, Jihlavsko rostou.
1: Možná to posílají, protože se chcou se mnou rozdělit, tak to beru. Tak
0: jo,
1: jestli, tak doneste jeden košíček tady na vrátnici Hit Radia Vysočina. Budeme rádi s Markem.
0: Víš? Si nemyslím, že by byl problém, protože jak říkám, můj soused říkal, že už to nemá nikde sušit.
1: No, tak vidíš to. Tak prostě já
0: kdo
1: to
0: ví,
1: neumím.
0: Co
1: jsi
0: o tom víkendu dělala? A silně by nás to zajímalo.
1: Některé věci ale musí zůstat skryté.
0: Jo, hlavně jíst, no. Armin van Buuren už za chvilku. Hit Radio.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: přitom pondělním odpolední Benson Boone na Hitrádiu Vysočina o 15:30. No a budeme cestovat. A budeme cestovat vlakem.
1: A já myslím, že teď budeme mít dobrou zprávu právě pro cestující, kteří jezdí z Jihlavy až do Prahy. Aktuálně se musí přestupovat v Havlíčkově Brodě, ale od 13. prosince budeme moct jezdit úplně bez přestupu, takže nebudete mít muset strach, že třeba zaspíte, že ten přestup nestihnete. Bude to prostě pohodička, RegioJet nabídne 9 přímých rychlíků denně, budou jezdit po 2 hodinách a v Praze budete za necelé 2,5 hodiny, což si myslím, že je jako naprosto luxusní.
0: Ale to ještě není takzvaná vrtka.
1: Ne, tak jako ta se furt řeší, furt se s tím bojuje, na tu se těším já, ale do vězi se jí dočkáme. Tak tohle je takový jako zatím malej krůček, malej střípek tady k tomu, že aspoň něco se děje.
0: Ale bylo by to hezký, kdyby to do prosince zvládli udělat tu vysokorychlostní
1: trať. Ty jo, tak to bys chtěl toho moc, hochu.
0: Ne, představuju si to jako Fasterixovi a Obelixovi, jak tam měl takový ty sazeničky a běhal tam po té poušti, po té pláni a házel ty sazeničky, oni z toho rovnou rostly ty palmy. Tak úplně stejně by takhle mohly růst koleje, nádraží.
1: Já jsem teď takhle viděla, že nějaký zahradník sázel zátky od piva.
0: A rostly z toho piva.
1: A rostly z toho plný piva.
0: Je evidentně, je zajímavý, co každýho jako napadne, koho co zajímá, no. Já bych chtěl železnici.
1: Já zase něco jinýho, vej to. Nemáme to nějak naopak.
0: Basy piv, aby rovnou lezly z toho, no. To už je dařbu Jana Pandrola, tam teklo pivo.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Pátek můžete přijít podpořit jihlavské fotbalisty, kteří na stadionu v Jiráskově ulici přivítají od 18 hodin pražskou Slavii Bčko. Od pátku do pondělí si taky můžete užít v Jihlavě luxus, péči a hlavně pořádné slevičky. V City Parku se konají dny Merien, nabízet tam budou taky speciální dárky k nákupům, dárkové tašky, ochutnávky, no a prezentaci taky oblíbených značek, prostě tak, jak to máme rádi. A v sobotu můžeme opět vyrazit taky fandit na hokej, Dukla přivítá Chomutov.
2: Jo, tak si to pořádně užijte a další akce na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

Super City na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut 16 hodin. Za chvilku zprávy, taky doprava, počasí, no a po 16. hodině náš biják. Dnes hrajeme prosím pěkně o 2 lupeny do multiky na Cinestar a máme připravenou jednu extra jednoduchou filmovou ukázku. Market zase směje. No tak po 16. hodině na to vlítnem. Do té doby například právě teď Sean Baker.

0: řešením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Vláda se rozhodla zvýšit věkovou hranici pro prodej kratomu z 18 na 21 let. Skončí rovněž možnost prodeje přes internet. Oznámil to dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pravidla mění novela zákona o návykových látkách, již ministerstvo označilo jako lex kratom. Píšou o tom novinky CZ. Premiér Andrej Babiš bude ve středu jednat s bulharským premiérem a šéfkou Národního shromáždění. V tiskové zprávě o tom dnes informoval úřad vlády. Babiše do Bulharska doprovodí vicepremiér Karel Havlíček a podnikatelská delegace. Součástí programu je také Česko-bulharské podnikatelské fórum. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska dnes podepíšou dohodu, která může otevřít cestu k rozpadu Británie. Na summitu v Cardiffu společně požádají o právo vypsat referenda o nezávislosti. Podle průzkumu by už teď nezávislost podpořilo 47% Skotů, 36% obyvatel Severního Irska a 32% Walesanů. A fotbalisté Sparty dnes odletí do Arménie, ale bez obránců Hoevera a Ševinského. Mimo výpravu pak zůstali už pouze dlouhodobě zranění hráči. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy, a to po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
2: No a jaké nás bude vlastně provázet počasí? Tak v Dukovanech na Třebícku měří kolem 18 stupňů, Libice nad Doubravou 19 stupňů. V noci se nám potom na Vysočině dost ochladí, na 10 až 7, v údolích dokonce jen kolem 5 stupňů bude. Po ránu pak taky místy pozor na mlhy a potom vykoukne sluníčko.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Dneska je prý den klidu.
2: No, tak se takový pondělí takhle. To teda nevím.
3: Hele, ale pojďme si ho naordinovat.
2: Tak jo.
3: Alespoň pro vás, takhle co nás ladíte při pondělním odpoledni po 16. hodině. Dneska den klidu ordinujeme. Právě teď Mára a Markéta zdravíme na celou Vysočinu a samozřejmě posíláme další hity a za chvilku v našem bijáku dva

0: energie na Hit Rádiu Vysočina, Flowrida a David Guetta. 16 hodin 10 minut k tomu. Je tady náš biják.
1: Biják.
0: Biják. Dva lupeny do multikina Sinestar a na telefonu je připravený David Střeště. Davide, ještě jednou hezké odpoledne, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ty jsi říkal, že posedáváš v kuchyni, viď?
2: No.
0: Markéta tě tady ptala, co vaříš, co tam děláš, a ty ne, jenom jako sedím, koukám, pohoda. Ale takhle jsem říkal, to mám já v kuchyni taky tak, já vždycky sedu do kuchyně jenom podívat, nasát doslova tu atmosféru, když se tam něco dobrýho dělá, tak je to velmi příjemné, a pak tam jenom sedím, no, taky bych se nepouštěl do větších akcí. Ty se ale můžeš pustit do našeho biáku, řekni, jestli jdeme na to.
2: Jo, jdeme na to.
0: No, tak to je jednoduchý, hele, tady to je. Chceme přesný, správný název filmu.
3: Mohl bych mít ty kaviárové toasty?
4: Samozřejmě, pane.
5: To je vůl. Kaviárový toasty. To je vůl.
6: Ne, ano, že nevím, sedni si.
0: Tak.
7: Mára říkal, že to je hodně jednoduchá ukázka. Hmm. Jak to vnímáš ty, prosím tě?
0: Tam někdo radí. Hmm. Viď, Davide, kdo tam je ještě s tebou v té kuchyni? Ty tam nejsi sám.
2: Mamka.
0: Mamka. Mamka vaří něco dobrýho? Ne.
7: Mamka něco šeptá.
0: Mamka taky sedí u stolu. Tak, Davide, chceme přesný správný název filmu, za chvilku nám to tady začne blkat.
2: Dědictví a ne kurva hoši guten tak.
0: Jo, takhle. Říká mamka.
2: Mhm.
0: Mhm. A ty seš jenom takový prostředník k tomu, viď? Jdeme se na to podívat. Je to správně! Jo, gratulace. Dva lupeny, Davide, jsou tvoje, ale.
2: Jo, děkuju.
0: Ale máš vůbec za co? Hele, vezmeš mamku do kina.
2: Hm, jo.
0: No, tak hele, zasloužila by si to. Hele, Dave, užívej tu pohodičku pondělní.
7: Pozdravuj maminku.
0: Pozdravuj maminku, ona nás určitě slyší, tak zdravíme. užívej pondělní pohodu, vydrž nám na telefonu, měj se krásně, zase někdy příště, ahoj.
2: Ahoj.
7: Ahoj.
0: No tak vidíte, dneska v našem biáku úspěšné dva lístky rozdané, my samozřejmě zítra pokračujeme, zítra hudební filmová ukázka od další volňásek do multikina Sinestar.
1: Biják Hit Rádia Vysočina.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, Vysočina 16 hodin 20 minut, k tomu takový aktuální čas a vracíme se ještě k víkendu, protože mimo jiné se hrál hokej.
1: Mimo jiné se hrál hokej a hrál se taky v pátek fotbal, dostaneme se k tomu, ale dvojzápasy naši hráči hokejistický mají za sebou. Dukla Jihlava v sobotu v Táboře prohrála 4-2, v neděli ale nad Pražskou Slaví zvítězila 2-1, no a podobné to bylo taky u Hradské Slavě, ta v sobotu podlehla v Setínu 3-2, ale naopak v neděli se dařilo a tam se radovala z výhry nad Frýdkem místkem 4-1. Další zápasy se teďkom hrají ve středu, venku. No a co se toho fotbalu týká, tak tam je taky velká radost. Fotbalisté FC Vysočina porazili Ústí nad Labem 2-1. Pěkná práce, kluci.
0: Já tady koukám do kalendáře. 23.9. prosím pěkně se bude hrát vysočinské hokejové derby Třebíč versus Jihlavská Ruka.
1: No tak to bude velký.
0: Takže Třebíčce otře se. No samozřejmě budeme fandit, budeme zápasy sledovat, za chvilku Linkin Park nebo taky Leony.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
1: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to tak už nebudu mít ani jednu ledvinu.
3: Tam první padla na 15 tehda.
0: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Anička Farná na Hitrádiu Vysočina, 5 minutek po půl páté. V Pelhřimově to bude zase o kus krásnější, například tím, že je tam v plánu výstavba nového venkovního bazénu. Jako Pelhřimák se na to moc těším. Uvažovalo se nad tím, že by ten provoz mohl být spuštěn v příštím roce, ale raději to nechtějí uspěchat, tak realističtější je léto 2028 možná. Jo, možná taky ne. Každopádně, já použiju to staré, dobré české rčení, lepší dvakrát měř, jednou řeš.
1: A já mám taky přísloví, teda, nevím, jestli to je přísloví.
0: Jak ale se z lesa volá, tak se do lesa ozývá.
1: Ne, já jsem chtěla říct, že je dobrou zprávou to, že lidi o ten bazén nepřijdou v příští sezóně, že tam bude pořád sloužit ten starý bazén, tak lepší něco než nic, ne?
0: Jak se z lesa volá, ten já mu kopá.
1: Nebo
0: posíláme další hity. Tady už je Ed Sheeran, přejeme pohodové pondělí.

0: Denny Jenčí a Snow na Hit Rádiu Vysočina před 16:45, dneska 14. září a krom toho, že je dneska den klidu, to je posvátný den, bych řekl i, tak je taky den střízlivosti.
1: Mě by zajímalo, kdo je střízlivý a v klidu.
0: No takhle.
1: My dva jsme střízliví, jsme v klidu.
0: Jo,
1: jsme v pohodě.
0: Já jsem nad věcí.
1: Doufáme, že teda i vy.
0: Možná spíš.
1: To nejde proti sobě, jako víš.
0: Spíš se může stát, že ten, kdo je střízlivý, je v neklidu z toho, že je střízlivý.
1: No právě. Tak doufejme, že to dneska nějak jako vybalancujeme a že budeme střízliví i v klidu.
0: Zdravíme na vod vykačky. Tady svým s Evanescence, už za chvilku.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Teddy Swims na Hit Radio Vysočina, další pohodová záležitost v tom pondělním odpoledním playlistu. Za chvilku 17. hodina, za chvilku další zprávy, taky mrkneme, jak to jezdí nebo nejezdí na silnicích po Vysočině, no a do té celé posíláme další ty. Shakira, anebo právě teď jedna velká vzpomínková záležitost na moje mládí. Blink 182.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Hezké pondělní odpoledne, v 17 hodin jsou tady zprávy a Klára Zimanová. Prezident Petr Pavel je rád, že se dnes obnoví jeho schůzky s premiérem Andrejem Babišem. Mluvit mají především o zahraničních tématech. Pavel pozval na Pražský hrad také ministra zahraničí Petra Macinku, s nímž měl vyhrocené vztahy. Respektuje ale dohodu obou vládních politiků, že se jednání s hlavou státu zúčastní pouze Babiš. Polští vojáci dnes vytáhli z Baltského moře u pláže na severu země dron. Píše to ministr obrany na sociální síti X. Nejspíš šlo o ruský vojenský nepilotovaný letoun. Vzdušný prostor států na východním křídle NATO opakovaně narušují cizí drony. 12 evropských zemí dnes vyzvalo Evropskou unii, aby posílila svou přítomnost v Arktidě. Podle agentury AFP to vyplývá ze společného prohlášení z arktického summitu. Toho se dnes na severu Finska zúčastnili například představitelé Francie, Německa nebo Dánska. Arktida je jedním z klíčových dějišť geopolitického soupeření. A na závěr smutná zpráva. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Uvedl to i Sport.cz. Informaci o jeho úmrtí potvrdil také zdroj blízký Baníku Ostrava. Tam 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990. Od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku.
2: Dnes se teplota na Vysočině dostala maximálně k 19 stupňům, zítra by to mělo povyskočit na 23, ale po ránu bude kosa, v noci to totiž padne k 7 i stupňům, v údolích dokonce i k 5, ale oblačné nebe zítra vystřídá sluníčko a to je pozitivní.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Tak krásný, na to se těšíme a taky se, Market, těšíme zítra zase v 15 hodin.
2: Já se taky moc těším, užijte si krásný zbytek dne, hlavně klídek a pohodička.
4: No jo, když je dneska ten den klidu, tak se měj krásně, ahoj.
2: Díky, ahoj.
4: A my pokračujeme dál s dalšími hity a za chvilku taky zkontrolujeme, kolik aktuálně peněz je.

0: De facto zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Každé všední ráno v naší snídaní šampionů přesně v 7:10 zazvoní zvonek. A pohádky není konec, ba naopak, začátek. Vy, co s námi hrajete právě záležitost, kdo pak to zvoní, tak vy po tom zvonku velmi rychle do 30 sekund utíkejte se podívat za dveře, zda tam nestojí naše hlídka a nemává prachama, protože v tu chvíli, pokud by tam byla a mává prachama, tak ty prachy, které jsou v ruce, tak jsou vaše. Dneska jsme hráli o 6 000, pojďme si připomenout, jak to dopadlo.
2: Zvoníme teď. Startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6 000 korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
2: Posledních 12 vteřin.
4: Ne.
3: Projel traktor.
2: Tak ať tě nevezme ty prachy, prosím tě. Z tý ruky.
3: No, schováme, schováme.
4: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
4: hoří.
3: Nejde.
2: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
2: No teď už to je jedno.
1: Škoda, no, škoda. Dneska teda mohlo být moc pěkný pondělí, 6 táců, takhle ráno, to by se hodilo. No, zítra tedy navyšujeme ten náš bank. 7 000 bude mít naše hlídka v ruce a někde bude hlídkovat opět naše snídaně šampionů. Zazvoní, zacinká v éteru, na vás je vyběhnout a kontrolovat, zda to nejsou právě ty vaše dveře. Pokud s námi ještě nehrajete, tak doporučuji velmi jednoduše registraci na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: rád na Hitrádiu Vysočina po čtvrt na šest. Počasí, takové hezké téma, protože zítra má být skoro zcela jasno a teploty okolo 22 stupňů tady na Vysočině. Středa už bude horší, jako ta bude s přehánkou sem tam a teploty 23 stupňů, ale pak se ochladí, to bude pršet ve čtvrtek prý a teploty kolem 17 a pak zase už se nás to nějak bude držet, to příjemné počasí, takový babí léto, pátek okolo 20, sobota polojasná, hele jo, vybereme si a už se těšíme na víkend, to je jako a pondělní klasická záležitost. Za chvilku Alex Warren nebo Kelly Clarkson.
1: Hit Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Warren na Hit Rádiu Vysočina o 17:30. Přejeme pohodové pondělí a možná o kus pohodovější bude dneska 18. hodinou. To ne, že byste měli po práci, možná vás čeká nějaká noční nebo zbytek odpolední, tak ať to rychle utíká, ale v našem playlistu opět Hit Rádio Klasik, tedy večerní hudební speciál nabitý těmi největšími hity let 80. 90. a milénia a jednu velikánskou ochutnávku si dáme právě teď takhle o 17:30 tady Farao. I'll show you secrets.

Pořád na Hit Rádiu Vysočina, klidné pondělí přejeme, dneska 14. září v kalendáři a krásné jméno. Radka má dneska svátek, tak všem ráďám, raduškám, Radkám přejeme jen to nejlepší. Na Vysočině jich máme 1580, no tak dámy, holky, slečny, užívejte svého podvečera. Za chvilku od nás Sunrise Avenue nebo Cyril.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nice Avenue na Hit Rádiu Vysočina. Za chvilku už 18. hodina, Mare Grande se loučí, mějte se krásně. Hezký pondělí, no a zítra ve 3 odpoledne se budu těšit. Tady už pokáč.
1: Rád bych si koupil.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a v Třebíči mezi křižovatkami s Velkomeziříckou a Trnavskou je komunikace neprůjezdná. Z důvodu prací na silnici tak je potřeba s tím počítat. Hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Svijanek.

0: možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáře počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Ztráty na tržbách budou přesahovat 1 miliardu korun. Tereza Kostková a Marek Eben budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes představila aktuální znělku soutěže. Její 14. řada začne 10. října a slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Jasno nebo polojasno, na východě země ještě z počátku večera zatažená obloha, během noci a rána mlhy a nízká oblačnost. Ranní teploty pak kolem 11 až 7 stupňů, v údolích chladněji kolem 5 a v průběhu úterý jasno polojasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
2: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a je to tady. Jdeme spolu cestovat časem a prostorem. Čeká nás to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvíli Whitney Houston, ale teď. Tenhle nádherný song. Ozzy Osbourne a Dreamer. Tak jdem na to.

Geniální song Whitney Houston, I Have Nothing v éteru Hitradia. Čtvrt na sedm, krásné pondělí vám všem. Jestli to teda v pondělí jde, dobrá zpráva. Když nepočítáme to dnešní, tak do konce roku zbývá už jen 15 pondělků. A to je vlastně docela dobrá vyhlídka. Jo, když si vezmeme teda tu rovnici, že pondělky jsou těžký, tak už jenom 15 pondělků. No a už je zase leden, nový předsevzetí, jo, který nesplňuje. Tak to je krásný, ne? To je super vyhlídka. Jenom 14 pondělků teda do Vánoc, jo. To je trošku děsivější, ale času dost. Ještě minimálně 13 pondělků. Do uší další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Chris Rea a Let's Dance.

Luciano Ferro, Perdono, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že máte v rámci možností to pondělí hezky, jo. A i kdyby možná bylo trošku náročnější kor po tom víkendu, chápu. Ale hele, před námi spousta fantastických songů. Songy z 80., 90. a taky milénia. A to prostě bude skvělý. Tomuhle songu je letos 23 let. Takový mlaďoch, co? Elan a Láska moja, k tomu seš, nebo Modern Talking, už za chvilku.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Ladies jockeys,

Geronimo's Cadillac a Modern Talking. Posloucháte Hit Radio. No před námi teď už slíbení Eláni a song Láska moja. Song, který slaví 23 let. A mimochodem, tehdy, když vyšel, tak ho novináři označovali jako jasný a dojemný slaďák. To taky o to okamžitě ovládlo rozhlasový éter a srdce posluchačů. A co víc? Tak za 6 dní to bude přesně 23 let od toho, co odehrál Elán svůj historicky největší koncert na pražské Letné, kam dorazilo přes 85 tisíc diváků. Si to jenom představte. 85 tisíc lidí a zní tohle. Tak jdem na to. Eláni

Head Over Heels. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, čeká nás za chvilku song, který málem vůbec nevznikl. Song, kterýmu celá kapela, kromě autora, nevěřila. Neskutečný. Song kapely Mr. Big, To Be With You, jo. Oni tomu fakt nevěřili a nechtěli ji vůbec vydávat, nechtěli ji nahrávat a naštěstí se stala taková malá revolta a jedna rozhlasová stanice v Nebrasce ji začala pouštět. Jo, prostě ji začali pouštět a posluchači začali hromadně telefonovat a vyžadovat ji, což spustilo lavinu po celé Americe. Takže ano, někdy se na to prostě musí takhle. A reálně je to jeden z jejich nejúspěšnějších singlů. Takže ano, To Be With You už za chvilku douší a k tomu Vanessa Amorosi.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak doufám, že jste se zavrtěli Sex Bomb a Tom Jones v éteru Hit Rádia. Krásný večer, pár minut po 7. hodině a prosím vás, Emil je zpátky na scéně. Jo, jo, los Emil, samozřejmě. O víkendu překvapil tenhle cestovatel, cestující na Varšavském nádraží hlavním a zastavil provoz na nástupištích 3 a 4. Tak pokud jste se o víkendu divili těm spožděním vlaků, tak už se divit nemusíte. Klasicky za to mohl náš Emil. Mně se hrozně líbí, když si vezmete za těch pár měsíců, co tenhle ten los se natropil jako legrace a jak vlastně je slavnej už po celé Evropě, když to je neskutečný. No, je to takovej typický týden.

teenager. Jo, prostě samý trable, ale vlastně je to docela zábavný. Tak uvidíme, s čím přijde Emil příště. S čím přicházím právě teď já. To jsou YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Tak si to užijte.

Tady dohrává v éteru Hit Rádia a přeju hezký večer. Doufám, že se máte krásně, máme chvilku po 7 hodině, tak možná už jste i po večeři, tak teď se jenom uvelepte. Jo, žádný prudký pohyby, hlavně žádný šílenství. Já k tomu mám samozřejmě další fantastický hity, jo. Za chvilku Bobby Brown, taky Dire Straits a jejich Walk of Life. No a k tomu třeba tohle. Jelibo, jedny černý brejle? Ano, Reddy Kirken už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.

Černý brejle, to jsou Reddy Kirken, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, dneska není jen tak ledas jaké obyčejné pondělí. Vůbec ne. Doufám, že už jste z práce doma. Jo, dobrý. Dneska je totiž, prosím vás, den obejmy svého šéfa. O, to je hezký. Ačkoliv, jak se to vezme, jo. Možná je dobře, že už jste z práce doma, protože taky by to mohlo přinést spoustu potíží, jo. No jen tak obejmout svého šéfa může být trošičku divný. Případně, pokud máte takový vztah, tak zítra přijďte a ještě to udělejte dramatický, jako, ale ne, já jsem na to včera zapomněla, víš, ale musím tě obejmout. No, udělejte to aspoň trošku divný, ať ho trošku vyhodíte z konceptu, pač on vám to bez tak taky dělá furt, že jo. A tak jo, tak ho prostě zítra pořádně obejměte, ať cítí tu lásku, jak ho máte rádi. Ideálně skupinový obětí. A k tomu už Jessica Walker.

0: Masquerade a Guardian Angel, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a krásné pondělí vám všem, co ten večer trávíte spolu s námi, ale hlavně samozřejmě s tím nejlepším. S tím nejlepším z 80., 90. a milénia. No a za chvilku nás čeká song, který by si podle mě jednou za čas měl zaspívat každý. A asi zvlášť takhle v pondělí. It's my troška toho motivace, jo? Tak třeba zítra to by mohlo klapnout. A Bon Jovi už za chvilku, k tomu třeba Mariah Carey. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Lionel Richie a All Night Long. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, naprosto zásadní sdělení, na chvilku se zastavte. Jo. 10 000 kroků je blbost. To jsme chtěli slyšet. Výborný. Já jsem si kvůli vám samozřejmě přečetla rozhovor s fyzioterapeutem, který tam o tom mluví a říká, že vůbec není nutný na sílu nahánět 10 000 kroků. Vůbec ne. Že třeba u té chůze je vlastně nejdůležitější to, jak chodíme a jestli nás to baví, jestli si to užíváme. A to podle mě jsme chtěli vědět tohle. Takže prosím vás, až zítra půjdete, žádný nahánění kroků, ne. Ale užijte si to, jo. Vykračujte si pěkně tak jako z vesela, s úsměvem na rtech. Možná se u toho nezapomeňte i trošku zavrtit, ať to má troška šťávy, že jo. Ale jo, to je skvělý. Můžete si to doma teďko natrénovat. Stacy Orico, ta je na to výborná, tak jdem na to.

Lucie a Panic, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, tak co? Dobrý, zvládli jste? Hele, vemte si, že už je večer, jo? To už je pomalu skoro čas jít spát, takže jestli, tak jste zvládli. A to je důležitý. No a navíc si k tomu spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Vždycky je tam slunce. Na to se za chvilku podíváme společně se Stranglers, k tomu Pet Shop Boys nebo M People.

0: V éteru Hit Rádia, krásný večer vám všem, dámy a pánové, zítra 7000.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Konkrétně v 7.10, ano, to je ten kouzelný čas. Dneska opět Míša s Jasmin zvonili, ale bohužel, tam, kde byla naše hlídka, nikdo nevykoukl. A to znamená, že opět navyšujeme tu částku, aktuálně tedy hrajeme o 7000 korun. Tolik bude mít zítra u sebe naše hlídka před domem někoho z vás. Nebo před prací, jde o to, jaký místo jste si u nás na webu hitradio.cz zaregistrovali. Takže připomínám, kdo registraci nemá na hitradio.cz, rychle napravte, jo? No a zítra prostě v 7.10, až se v éteru ozve tohle, tak vykoukněte. Do půl minuty musíte kouknout ze dveří z okna odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. Pokud to zvládnete, 7000 je vašich. Tak držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

The Jet Set, to jsou Alphaville, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera, slyšíme se opět zítra přesně v 6, opět spolu budeme toulat mezi tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku do uší třeba tohle. Bryan Adams, taky Shakira nebo Europe, tak buďte s námi a ahoj.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co nejde.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Kickstart.